0: Sun.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what's your bad romance? Let me tell you what we gonna do,
1: Všechno důležitý, aktuální hity. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fine.

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky.

keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
2: yeso!
1: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: I'm Lil Creepy.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
7: Fine.

0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: V jezeře Milada na Ústecku se poprvé v historii Česka objevil invazní rak červený. Pochází ze Severní Ameriky, rychle se množí a hlavně přenáší račí mor, který je pro naše původní raky smrtelný. Přírodovědci teď zjišťují, kolik přesně jich v jezeře je a jestli je tam někdo nevypustil nelegálně. Do české politiky chce vstoupit další pornoher.

0: pod 5% hranicí. A na policejní stanici skončila 70-letá Švýcarka, která si poprvé vyzkoušela samoobslužnou pokladnu. Zapomněla totiž naskenovat plastový sáček za asi korunu 30 a jednu další položku načetla špatně. Musela kvůli tomu na výslech, vzali jí otisky prstů a pro jistotu si nafotili i její tetování. Supermarket po ní teď chce pokutu skoro 8 000 korun. Fajn.
1: Pozor si dejte na D1 na 320. kilometru ve směru na Ostravu. Tady se srazily dva nákladňáky, na místo jede asistence a průjezdce zde se zvýšenou opatrností. Velký špatný taky na 60. kilometru na trase Karlovy Vary Liberec u obce Vrskmaň, okres Chomutov. Tady se pro změnu srazilo osobní automobil s autobusem. No a pozor na silnici 38 u obce Kosmonosy, okres Mladá Boleslav, tady taky dva osobáky v sobě bez zranění, ale na místě jede policie České republiky. Tak tolik k dopravě, teď už Morning Bush na fajnu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: Fajn. Ty vole, já nesnáším středu.
1: Škoda, že není středa.
0: A co je?
1: Dneska je úterý.
0: A dobrý, já jsem měl za to, že je středa.
1: Dobré ráno, Figi.
0: A dobré ráno, já se cítím jak chleba, co spadl namazanou stranou dolů, úplně rozmázlej totálně. A to jsem ani nechlastal, jsem šel na mé spát, nevím, co se děje. Co ty, jak se cítíš?
1: No taky to nebylo úplně nejlepší vstávání dneska.
0: No tak dámy a pánové, pokud to máte stejně, my vám za malý okamžik řekneme, že by mohlo být ještě třeba hůř. Do té doby samozřejmě nějaký ty songy, tady u nás v playlistu. Wendy, pověs.
1: Dua Lipa, Houdini, takový kouzelný, takový One Direction a One Way or Another, to jsme tady dlouho neměli, to si dáme na rozjezd.
0: Je to tak, ladíte Morning Boost, ladíte Fajn s váma, Fiky a Wendy, hezký ráno. Morning Boost s Honzou, Fiky a Wendy. Fajn.

0: Skvělá trojka Kygo, Khalid, Griffin, jejich Save My Life. To je něco, co nám právě teďka při ránu dohrálo na fajnu.
1: Já jsem si řekl, že takhle po ránu je potřeba trošku jako týraní motivace. Tak ať už se dneska ráno cítíte jako já, jakožto chleb, co spadl namazanou stranou dolů, nebo jako Wendy, která se cítí prej jako lenochod, anebo se cítíte jakkoliv jinak špatně, nebojte, pořád by mohlo být hůř. Já jsem včera při mém klasickém brouzdání na internetu narazil na jistýho krokodýla, který již 46 let se nemůže spářit se samičkou.
0: Ne.
1: Je to tak.
0: Bobby.
1: 46 let, to je díl než můj a Wendy život pomalu dohromady. A neříkám, že jako nepářit se samičkou je něco špatně, jo, ale podle mě ta jeho frustrace musí být fakt jako hrozná. Chudák. Tak věřte, že ať už vás dneska čeká cokoliv, třeba jít na pohovor do nový práce, nebo jít do práce, anebo psát test ve škole, pořád by mohlo být hůř. Jo, pořád byste mohli být krokodýl, který si nezahraje novou GTA 6.

0: Ladíte úterní morning už na fajnu. BB Rexha, Faithless, jejich New Religion. 20 minut po 6. hodině. Playlist samozřejmě připravený. Bude tady tohle.
1: Pokračujeme v raní naprosto skvělý jízdě. Před námi Malcolm Todd, jeho Earrings.
0: Milu tady to solíčko. V té písničce se i zpívá, ale až později. Kromě toho taky třeba Mark Amber. Together.
1: Ještě takový to, že léto nekončí.
0: Pane, držíme to na posledních sekundy, že?
1: When we lay out late underneath the pines.
0: Hezky to umíš. You and me belong together all the time. Hezky ven. Tak ranní prospěv za malý okamžik tady na fajnu, pak dáme tři random fakta. Morning Boost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
17: Fine.

0: Stitches. Tohle to bylo Shawn Mendes, jeho Stitches při úterý o 6:30. No a tady jsou Fikyho tři random fakta.
1: Každodenní štípání dříví nám může pomoct vypadat mladší. Tak to máme z Wendy štěstí, že rádio není televize. Kdo by pak chtěl poslouchat na nejmladším rádiu v republice dva starochy, že jo?
0: Mluv za sebe.
1: Čtečky čárových kódů čtou bílé mezery, ne ty černé. No. To dává smysl, když tenhle vynález vznikl na začátku 20. století. Well, well, well. A někteří ptáci dokážou spát za letu. To je prostě fakt, jen to neskoušejte napodobovat.

0: Hoosier jeho Nobody Soldier. Song, který nám dohrál na fajnu 2 minuty před 6:45, my pokračujeme dál. Protože nás za malej okamžik čeká jistá věc, kterou je třeba vyřešit.
1: Takhle, já vyberu song, Fiki vybere song a na vás je rozhodnout, který z těch dvou opravdu potom bude hrát v éteru.
0: Je to tak, pokaždý se o něco sázíme, dneska jsme se domluvili s Wendy, že se vsadíme o to, kdo koho zítra bude muset vyzvednout a odvést do práce, takže to znamená, jinak řečeno, že musíte vstát o něco dřív než ve 4 ráno a jet pro toho druhého tam, kde bydlí, takže fakt parádička, doufám, že vyhraju. Než se tak stane, je teda ještě důležité říct, že číslo sem k nám 724634634, na to když tak za malé okamžik zavolejte a byste když tak vybrali ten song, který se vám bude líbit víc, ale my teď vybíráme tohle sto a to si dáme za malou chvilku. Kelin, Casanova, Bulharich, Balkan Paradise, novinka tady na fajnu, za malé okamžik. Tady na fajnu. Morning Boost.
2: Fajn. Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Vraňany nabízejí.
11: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Kelin, taky Casanova, Bulhari, Balkan Paradise, tady na Fajnu, 7 minut před 7 hodinou. My pokračujeme dál a jde se to udít. Je tady Songfight, můj song, co jsem vybral versus ten, co vybrala Wendy, a někdo z vás, kdo vybere, čí song nakonec dnes zvítězí.
1: Takže 724634634. Pojďte volat, pojďte nám dát vědět a pojďte vybrat, který z nich teda vyhraje. My jsme se vsadili o to, že zítra ten, kdo prohraje, bude muset toho druhého vyzvednout, dovízu do práce a pak ho dovíz do druhé práce.
0: To počkej, o tom jste se nebavili.
1: Už jsme se o tom bavili.
0: Aj.
1: Právě teď jsme to probrali.
0: Aha, tak takhle to je. Takhle, když mluví žena, tak takhle to funguje. No dobrá, tak jednička nebo dvojka, Wendy?
1: Dáme dvojku dneska.
0: Dobře. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, tady Kiki.
1: Ahoj Kiki, jaké máš ráno?
2: Pracovní, jsem na cestě do práce.
0: Ale zněla jsi tak jako veselé, takže tak jako máš jako dobrou práci nějakou?
2: No moc ne, ale jsem ráda, že jsem se dovolala konečně.
0: Let's go.
1: Hezky.
0: Tak jo, jsi připravená vybírat song?
2: Jasně, jdeme na to.
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: První možnost zní takto.
1: Toto je songa z roku, mám pocit, 2021. She got the worms, we don't care.
0: Co na to, Kiki?
2: No, dobrý, ale uvítala bych něco rychlejšího. Ale nevadí, jdem na to.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli ti bude hodit dvojka, nebo druhá možnost, ta zní takto. Tohle je pro změnu tak asi 3 měsíce starý song, který má na svědomí Shabuzi. Jasná countryovka, která nese název Cowgirl. Kiki, co to bude?
2: No, je to těžké dneska. Vždycky mám jasnou volbu, ale dneska teda si nejsem vůbec jistá. Takže jdeme do té dvojky.
0: Dvojka, yes! Wendy, mě by zajímalo, jak pro mě chceš zítra přijet, když nemáš auto.
1: Mám auto.
0: Jo?
1: No, mám přítelovo.
0: Jak se přítel dostane do práce? To mi řek...
1: On jezdí MHDčka.
0: No tak dobrý, tak dobrý, v tom případě bych řešeno. Kiki, chceš ten song někomu věnovat, nebo ne?
2: Pro všechny pracující a ať mají všichni skvělý den jako já dneska.
1: To je krásný.
0: Ty
1: tak hlavně, ať ti to vydrží, ten dobrý den, ať ho máš celý týden. A je celý týden dobrý.
0: Celý život a je dobrý.
1: Úplně všechno a je dobrý.
0: Kiki, tak se měj krásně. Ahoj.
2: Vy se taky mějte hezky. Ahoj.
0: Děkujeme, ahoj. My posíláme Shabuzio jeho Cowgirl právě jako na Fajnu. Hezký ráno.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Fajn rádio, fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
9: Kratom si od příštího roku možná koupí až lidi od 21 let, a to navíc jen v kamenných prodejnách. Vláda schválila takzvaný Lex Kratom, který má zakázat prodej přes e-shopy, zpřísnit kontroly a výrazně zvednout pokuty. Stát chce zároveň Kratom víc zdanit, což by podle odhadů mohlo do rozpočtu přinést přes 1 miliardu korun ročně. Viktor Kožený, kterýho si pamatujeme hlavně z doby kuponové privatizace a harvardských investičních fondů, skončil

0: letech končí Marek Eben a Tereza Kostková. Společně pořad moderujou od roku 2006 a po letošním 14. ročníku se rozloučej. Mezi světovejma mutacema Stardance dokonce drží světový rekord v počtu odmoderovaných řad. Ta poslední jim začne 10. října.
1: Fine. Nehoda dvou osobáků aktuálně v ulici Hlinky v Brně. Hlášená je i překážka na vozovce. Projet se dá, ale buďte opatrný. Nehoda dvou osobáků také v Děčíně, a to v ulici Uhelná. Na místě zasahuje policie. Buďte tak opatrní, pokud máte cestu kolem. A srážka osobáku a chodce v ulici Masarykova v Liberci. Na místě zasahují záchranné složky. Projet se dá, ale tady počítejte s menším zdržením.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

0: Jej. Tady úterý.
1: Krásný, dobrý ráno.
0: 7 ráno. 5 minut. Dámy a pánové, pokračuje Morning Bush na fajnu, bude to tady absolutně natřískaný. Koukneme se na ten největší kulinářský prohřešek a nebudeme se bavit o ananasu na pice. Co by to asi mohlo být? No a samozřejmě tu budeme mít něco pro všechny, co rádi spí, leží, odpočívají, lenoší, no prostě však to znáte, pohodička doma v postýlce.
1: Do té doby třeba Shakira, Burna Boy, Die Die, nebo teď už Eva Farná, Perpetuum Mobile.
0: Tak hezký ráno.

0: Dámy a pánové, teď byste měli normálně vidět Wendy, kolik nožiček s míčem během téhle songy udělala. Tipnete si někdo? Přesně nula. Shakira, Burna Boy, Daj Daj na fajnu. No a dámy a pánové, my pokračujeme dál. Milí spáči. A všichni, co hoříte láskou ke své posteli, že kdyby vám dokázala odepsat na zprávy, píšete si s ní přes den více než se svým partnerem. V Japonsku se chystá turnaj a ne tak ledajaký turnaj.
1: Bude to turnaj ve Španí. O 300 tisíc korun.
0: Řekl někdo Spaní a peníze? Kde to můžu podepsat? Kde se můžu přihlásit?
1: No, to nikdo neví, ale myslím, že bychom se přihlásili úplně všichni.
0: Naprosto. Já si myslím, ale že by moje postel trošku žárdila, jakože bych byl v Tokiu a spal na jiný postel.
1: Ale když jí třeba řekne, že za ty peníze jí koupíš novou madraci. Já si myslím, že v Turánu bude jako anebo nový povlečení.
0: Počkej, a žádala by ta postel nebo ta madrace v tom případě?
1: To je docela dobrá otázka. Záleží, jestli rád spíš třeba na roštech. Nebo tak.
0: To miluju úplně, jako každý. Kamo, to je co jiný úplně, ale prostě ano, v Japonsku se bude turnaj, konat turnaj ve spaní. 300 tisíc korun. Je něco ještě dokonalejšího. Jako existují kočičky jako a videa o kočičkách a tak, ale tohle je podle mě jako větší banger.
1: To je úplný pík.
0: tady je vrchol Sněžky a tady je pík. Nad tím.
1: Jo.
0: Tenhle ten vstup, jo? Uh-huh. Dámy a pánové, hezký ráno, pokračujem dál. Vy si se přihlásit do týhle soutěže, záleží jenom na vás. Tady je Rugel, je Heavish Full Finger.

0: Německá kapela Giant Rooks, jejich Want It Back, na Fajnu. Půl osmí. Počkej, co? Ne, 20 minut. To já špatně vidím.
1: 10 minut do půl osmí.
0: Jo, dobrý. Tak to je jedno, jdeme, pokračujeme.
1: Před náma naprosto skvělý song, který já třeba absolutně miluju. Je to Meduze od Cameron Whitcomb.
0: Many, co, čím je pro tebe tenhle song speciální?
1: Tím, že ho většinou slyším jenom tady a mám vždycky hroznou radost, že ho slyším.
0: Je. Yeah.
1: Nevím, je to takový hrozně energický.
0: A to máš pravdu. Energický i další song, další novinka, kterou tady na Fajnu máme. Audrey Hubbard, její Sue Me. Tak tyhle ty energický songy za mle okamžik. A my přejeme krásné dobré ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.

0: Robin Schulz, Cyril Samartin, jejich World Con. Wow, to je to, co nám tady dohrál v úterý. No a pojďme se pojat na nějaký ten bizárek.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne.
3: Určitě všichni známe takový ty automaty na minihračky, které jsou pomalu u každého vchodu do nějakého supermarketu. Takový ty automaty, ze kterých jsme vždycky všichni něco chtěli a prosili rodiče, ať vyslali 50 korun, aby jsme si mohli koupit hopík nebo nějaký ten slis, který jsme pak zapomněli v kapse u kalhot a mamka z toho nebyla úplně nadšená. Já bych jen rád řekl, že pokud vaše dítě říká, že něco z tady toho automatu chce, měli bychom jim to koupit. Protože následně v dospělosti to může značně člověka frustrovat a nechcete, aby se z vašeho dítěte stal hopíkovej zloděj. Je to tak, jistého člověka zachytila bezpečnostní kamera, jak právě krade tenhle ten automat na hopíky. Celý ho vzal, jo? Ne, že by si vzal jako jeden hopík a šel. Celý automat čapnul a šel s ním domů. Co s takovým automatem budeš dělat doma?
0: Já nevím, ale úplně mě nutí to udělat taky. Úplně udělal můj dětský sen teď.
3: To je fakt, no.
0: Jako, vždycky jsem to chtěla mít.
3: Jako, já jsem si vlastně říkal, jako, že co tě nutí, že můžeš jako ukrást cokoliv jinýho a ty si vybereš automat na hopíky, ale po tomhle tom tvým úhlu pohledu to docela chápu.
0: Úplně rozumím dětská tomu. Radost.
3: Já bych třeba ukradl takový ten automat na ty slizy, ten mě bavil hodně, no.
0: OK.
3: A nebo na takový ty prstýnky. Že vždycky ti vypadl nějaký random prstýnek z toho automatu.
0: Jo, jo, jo. No tak já jsem vždycky jako nejvíce milovala takový ty plišáky, jak se je musíš vylovit tou chňapkou, která nedrží to, pořádně.
3: To bych ale... rozbil. To bych neukrát, to bych rozbil normálně.
0: Ale já už jsem se naučila to vylovit, takže mě už to nedělá problém. A přítel ten to zvládne úplně hned na podruhý pokus vždycky.
3: Cože?
0: Musíš jenom vědět, který ho vylovit.
3: Popiš nám, řekni nám, jak se to dělá.
0: No, přijdeš k tomu automatu. Podíváš se, kde je ten jeden jediný plyšák, který není daleko od té díry, do které to chceš hodit, a dá se hezky zvednout. Namíříš to na to a posuneš si ho a na podruhý si ho vyhodíš.
3: Jen tak jako pro srovnání, pořád mluvíme o automatu na plyšáky, jo?
0: Ano.
3: Dobrý.

0: Vašky do pohody Ian Dior, jeho Let You na fajnu za 8:45 a my přejeme krásné dobré ráno.
1: Známe to všichni. Ráno vstanem s pocitem tím, že musíme do té práce, do které se nám nechce. Pak otevřeme sociální sítě, z každý strany na nás vybavne válka, nebo AI, nebo to, že tady už nebudeme za 10 let. Hele, pojďme se trošku od toho prostě odprostit a pojďme udělat žebomyší válku mezi sebou. Pojďme si prostě udělat dobrý úterý a já vykopávám, protože tohle to je téma, který jsme probírali včera s kamarády na Discordu a mě to nedá spát. Takže 724634634, lidi, krupicová kaše se míchá nebo nemíchá?
0: Nemíchá, ne, to je jasný.
1: Nemíchá.
0: Nemíchá se.
1: Já jsem taky za nemíchá, jenomže všichni moji kamarádi jsou za míchá.
0: To někdo míchá, jo? Fakt, to jsem doteď nevěděl, že to jako jde, jako že by to někoho napadlo to zamíchat.
1: Ne, já to nechápu, to já mám pocit, že by to mělo být nelegální. Ale lidi, pojďte rád vidět, co děláte vy, jestli mícháte nebo nemícháte.
0: Tak já jsem z toho úplně teď zvlášť, že by to někdo míchal. Ne, není takovej člověk, podle mě, neexistuje. Morning Boost.
2: Fajn. Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás

0: Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej,
1: ochopej, mňam, mňam, mňam. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiráje.cz.
3: Bude mejdán.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Imagine Dragons, jejich Wrecked, to nám dohrálo pár minutek před 8 hodinou tady na Fajnu.
1: Wendy, jsi připravená?
0: Jsem připravená.
1: Dobře. Musíme tady vyřešit jednu důležitou, fakt jako důležitou věc. Nic důležitějšího dnes snad už řešit ani nejde. Dámy a pánové, krupicová kaše se míchá nebo nemíchá? Toť otázka. Na tuto otázku hledáme odpověď, taky jsme se vás ptali, jak to vidíte vy, pojďme se podívat na zprávy, které píšete a které rozhodnou o tomto důležitém tématu. Pítr z Podbořany. Když jsem byl malý, tak jsem mi míchal, než už skoro v 50 nemíchám.
0: Takže nemíchat.
1: Nemíchat. Víš, jako prostě dospěješ a přijdeš na to, co je dobrý. Prostě. Kaše se nemíchá.
0: Ano.
1: Kdo ji míchá, tak se dopustí trestného činu.
0: Já si myslím.
1: Zdraví Pavel z USA. Ten ví, o čem mluví. Dobré ranko. Přeji. Někdy míchám, někdy nemíchám. Podle toho, jestli na tom je jen kakao nebo granko. To je zajímavá úvaha, tak jsem se na krupicovou kaši ještě nikdy nepodíval. Děkujeme za tento vhled. Byť je to smutné. Jo, počkej, ten cení. Chutná to samozřejmě stejně.
0: Ne.
1: Jen zamíchané.
0: Ne.
1: To vypadá nevábně.
0: Nechutná to
1: stejně. To tady je napsané. Tedy nemíchá. Kamil.
0: Ne, nechutná to stejně.
1: Chutná to jak blitka.
0: Tak zase ne.
1: Teda ne, že bych někdy jedl blitku, ale...
0: Já nevím, já mám pocit, že když to máš zamíchaný, tak máš ty chutě úplně všude, ale takhle, když si to nezamícháš a jedeš od toho kraje, tak cítíš i tu krupici, i tu, když máš skořici třeba, víš, že cítíš ty chutě tak jako postupně.
1: Jo. Přesně.
0: No nic, ale prostě se nemíchá.
1: Nemíchá se a nebo může na to jít stejně jako já, kdo prostě jí granko samotný. Easy.
0: Ty jíš granko samotný?
1: Jo, takhle na lžičku. Lžičku, kde přijdu domů, když není doma nic kýdu, tak jezdu granko.
0: To fakt?
1: Jo, a pak dostanu z prda doma, že jim granko samotný. Ale je to dobrý, podle mě jako další alternativa ke krupicový kaši.
0: Bomba.
1: Tak hezky ráno, aspoň jsme vyřešili tenhle ten zásadní problém lidstva. Tady je Joe, jeho End of Beginning.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm?

0: Sme online.
1: Online.
0: Sme na DAB+. Plus.
1: Sme v aplikácii
0: Rádia CZ.
1: Hot News.
2: Šéfové největších AI firem začínají brzdit závod, který sami rozjeli. Dario Amodei z Anthropicu varuje hlavně před tím, že umělá inteligence už pomáhá vytvářet další a schopnější AI, takže se vývoj může začít zrychlovat sám. Ke zpomalení vývoje se teď přidali i Sam Altman nebo Elon Musk. Chtějí tím získat víc času na bezpečnostní pravidla a kontrolu. Kanada podle Wall Street Journal zvažuje výrazně užší napojení na Evropskou unii, a to dokonce přímo formou přidruženého členství. Ve hře je volnější pohyb zboží, služeb i pracovníků v klíčových oborech, třeba energetice, obraně nebo AI. Otavu k tomu tlačí hlavně zhoršený obchodní vztahy se Spojenýma státama po návratu Donalda Trumpa. A fitnessový závod High Rock mění pravidla po dost bizarní události v Pekingu. Australská atletka tam zvládla vyhrát ženský závod v kategorii pro, přestože se během něj prostě neudržela stolici, i tak ale doběhla do cíle. Organizátoři se omluvili a uznávají chybu v tom, že ji hned nezastavili, a zavádějí i nový hygienický postupy, aby se něco podobného už neopakovalo.
3: Fajn.
4: Velký špatný hlas Jablonec nad Nisou v ulici Lužická, tady se srazily dva osobáky, překáží na vozovce, projezdí zde se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte taky ve Zlíně v obci Frišták, v ulici Holešovská, tady taky pro změnu dva osobáky. A velký špatný v Praze v ulici Bělohorská u zastávky Bílá hora, tady se srazily dvě dodávky, tak počítejte s menším zdržením. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost, na fajnu.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Ano s Fajnem, s 8 hodinou pokračuje Morning Bush na Fajnu. Důležitá otázka, ať už vaším nebo Vendiným směrem. Vendy, věděla bys, kdo je to Marek Gabor?
1: Něco mi to říká.
0: Něco ti to říká?
1: Něco mi to říká, ale asi úplně nevím.
0: No tak za malý okamžik prozradíme, kdo je to Marek Gabor. Fakt důležitý vědět, kdo je to totiž Marek Gabor. A kromě toho je taky důležitý vědět, co tady bude hrát.
1: Třeba Khalid, Lau, Tied Up, nebo teď už Flo Rida, jeho Good Feeling.
0: Tak Good Feeling i vám, takhle při úterý s Fajnem.

0: Khalid Laufich, Tied Up na Fajnu, 11 minut po 8 hodině, krásné dobré ráno s Fajnem. V tuhle chvíli musíme na Slovensko, kde se budou konat volby do obecného zastupitelstva a fakt nezávidíme to, čím si budou muset projít obyvatele obce Kečerovce, Kecerovce. Jenom jestli to říkám správně.
1: Kecerovce to budou asi, ne? Já nevím, netuším.
0: To je jedno. Prostě v této obci je na jedné kandidátské kartě napsáno rovnou 22 lidí s příjmením Gábor. Jak se v tom člověk má pak vyznat? Koho budeš volit? Gábora. A ty? Taky Gábora. A my myslíme, to stejného Gábora? Ne, já myslím tam toho Gábora. Toho odvedle. Ne, tam ten Gábor, ten je lepší, tam je ten dole, lepší Gábor.
1: Mi úplně připomíná takovou tu scénu z R. Jak máš kámen? Zde. Gábor? Zde. Gábor? Zde.
0: A vyhrál to? Gábor! Yes! Ne. No, tak asi tak. To je asi, jak kdyby u nás kandidoval Novák.
1: No, těch by taky na kandidátce mohlo být docela dost.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme. Uvidíme, že se tam objeví. Bojím se.
1: Není to náhodou celá rodina jako Gáborovců?
0: No právě, kafe, to by bylo možná jednodušší, kdyby to byli všichni jako jedna
1: bratranci,
0: velká...
1: Bratranci, sestřenice. Mm-hmm.
0: Že by se jako potom mohli víc jako domluvit na tom, ale předpokládám, že kdyby to byla rodina, tak třeba vyberou jenom jednoho, kdo by jako čel za ně jako do toho.
1: Ne, teď pro všichni, aby měli větší šanci, ne?
0: Tak jo. Ty přemýšlíš ve velkém stylu, to je fakt, se musí nechat, proto tady se mnou sedíš. Michael Jackson, jeho Billie Jean, právě teď na Fajnu. Wendy, prosím tě, nechceš to zaspívat taky s ním?
1: Asi spíš ne, hele, děkuju.
0: Škoda.

0: Harry Swim, si ho mister know it all. Dobrý, nevím.
1: Já teda úplně,
0: to neměl ani
1: mohl být zpěvák.
0: Oni naplánovali.
1: Jak to, že tady nemáš ještě song?
0: Já nevím, jako hodně, hodně moderátorů má, viď.
1: Hodně má, no.
0: Třeba budu další. Ne. 21 minut po 8 hodině ladíte fajn a my pokračujeme dál. Za malý okamžik tohle.
1: Ještě než se Fekir rozhodne vydat svůj vlastní song, dáme si Davida Getu, Becky Hill, Elu Henderson. Crazy what love can do. Crazy what love can
0: do. Kromě toho, tak taky třeba Tiffany Harris.

0: tyhle jsi absolutní pecky za malý okamžik. Na lepší ráno. Tak za chvilku. Morning Boost.
1: Fajn. Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Turn it up, turn it up.

0: to bylo Hozier, jeho Too Sweet, tohle to je taky fajn a taky půl devátý ráno.
1: No a my jdeme řešit další strašně důležitou věc, něco, co vám na jiných rádích neřeknou. A to, jak dělá kohout v jiných jazycích, respektive jak se volá na kohouta v jiných jazycích. Wendy, víš, jak se volá na kohouta v českém jazyce?
0: Kikiriki!
1: Ano, správně, tak přesně si pojďme říct, jak se třeba v USA řekne kikiriki.
0: No.
1: Dokázala by si stipnout?
0: Kikiriki.
1: Ne, skoro, je to koke-doodle-doo.
0: Koke to?
1: Je to tak.
0: Ok.
1: Taková Francie, dokázala bys?
0: Kukukuku.
1: Kokoriko.
0: Ah, ok.
1: Německo?
0: Kukuruku.
1: Jo? Jo? Okay. Kukuruku. Fakt to tak je? Dobře ty.
0: Nice.
1: Japonsko?
0: Tak to netuším.
1: Keke koko. Španělsko?
0: Nefem.
1: Kikiriki.
0: Kikiriki, jo.
1: Brazílie?
0: Stejně ne.
1: Mm-mm.
0: I tam taky mluví španělsky.
1: No, ale mají tam takový jiný slang.
0: No, tak...
1: Kokoriko.
0: Jo, aha, se to teda změnilo.
1: Italština.
0: Kikiriki.
1: Ne, pozor, tady není kikiriki, ale... Ne. Čičiriči.
0: Jo, dokonce.
1: No a to je všecko.
0: Aha, tak...
1: V dalších jazycích už asi nemají kohouty.
0: Já jenom nechápu, jak jako z jednoho zvířete, který všichni slyšíme, ho potom napodobujeme jako jinak.
1: To je úvaha zase třeba na zítra, podle mě. To si můžeme probrat zase zítra, že pustíme další songy. To důležitý máme probraný. Tady je Loy, je Your Eyes. Další důležitá věc tady na Fajnu. Morning.

0: James Hype, Sam Harper, taky Bobby Harvey, Waterfalls na Fajnu, Crash, ne? Úterní ráno, za 5 minut, 8:45, my pokračujeme dál, za malý okamžik na Fajnu. Kromě toho dáme taky trošku tý češtiny. Viktor Kal a Grey 256 se budou ptát, jak vypadá den. Já doufám, že náš den po dnešním ránu bude vypadat jakž takž v pohodě. A zvlášť po těchhle z těch songách, který si dáme za malý okamžik. Hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Motory. Rychlost. Adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn.

co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Viktor Karl Grey 256, jak vypadá den na fajnu 9 minut před 9 hodinou, to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce a já si jdu ptát Wendy na jistou větu, na jistou otázku. Wendy, co tě dneska vyvedlo z míry nejvíce?
1: Vyvedlo z míry?
0: No,
1: asi volební lístky na Slovensku.
0: Gábor, že můžeš volit Gábora a pak můžeš když tak taky volit Gábora.
1: A kdyby náhodou, tak můžeš i Gábora.
0: Jo.
1: A kdyby se ti nejlíbili tyhle tři Gáborové, tak je tam jiný Gábor.
0: No a co je dobrý, že pak je tam i pátý Gábor.
1: Vlastně jich 22.
0: No, je to tak, 22 Gáborů na jednom volebním lístku. Tak to je od nás všecko, mějte se krásně a slyšíme se zase zítra. Od 6 do 9. Čekis.
1: Ahoj.
0: Jo, a od 9 Music Boost a Andrá Kocekaučka je, těší se, prej připravená, prej to má všechno ready. Jo? Ok, tak jo. Mějte se, čekis.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online.

0: Policie ve 4 státech rozbila síť podvodníků, kteří zvířatům falšovali pasy a čipy, aby je mohli draze prodat na jatka. Kriminalisté teď zjišťují, v jakém jídle závadný maso skončilo. A Dominika Aláčia nakonec nebude reprezentovat Česko na světovém finále Miss Grand International v Thajsku. Jen pár dní před odletem se totiž vážně zranila a podle doktorů teď cestovat ani soutěžit nemůže. Na Instagramu napsala, že je z toho zlomená s tím, že celý rok věnovala právě přípravě. Místo ní poletí první vicemis Hana Dětková.
1: Fajn. Dobré ráno, mrkneme společně na silnice. V ulici Otýlie Beníškové v Plzni je hlášena nehoda, osobní vozidlo a motocykl. Zdržíte se taky v Praze, a to v ulici U Slávie. Tady se bouralo dva osobáky v sobě, stejně tak jako Říčany, ulice Široká. Tak jezděte opatrně a bezpečně.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fine. Music Boost.

0: ráno, dobrý den. Jestli patříte mezi ty, kteří berou přechod z léta na podzim špatně, tak dobrá zpráva, lidi, dnešní teploty a dnešní středa bude patřit prostě jenom vám. Startuje nám dopoledne na fajnu, kterýmu jako vždycky říkáme Music Boost, a samozřejmě hned na startu 5 songů na rozjezd. DJ Fresh, Mal Smith, taky Fastboy, Justin Bieber, anebo právě teď Alex Warren. Jdem na to.
1: Music Boost. Give me five. Fine. Hear the clock ticking on the wall.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu, 10 minutek do půl desátý, uzavírá DJ Fresh, tak je Rita Ora, jejich Hot Right Now. Dnešní music boost na Fajnu. No a my jsme lidi přesně v půlce. Půlce měsíce, o kterém většina z nás tvrdí, že je fakt náročný. Září má tuhle takovou divnou nálepku, negativní nálepku, hlavně proto, že je to ten přelom, kdy za prvý končí prázdniny, za druhý končí léto a přichází taková ta příprava na podzim. Ale když se zamyslíme, tak je to vlastně hezký měsíc. Ty teploty jsou tak jako nějak akorát, ani horko, ani zima. Občas nám i sprchne, což příroda vlastně ocení. Taky rostou houby a máme vinobraní. Jakože halo, pojďme z toho září nedělat jako něco náročného, protože není. Protože je tady pak taky říjen, listopad. To je horší. Pojďme si to září prostě se všem všudy začít užívat. Řekla a stale se. Za chvilku Temper City, jejich Self-Aware. Tak pro dobrou náladu, laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího. Fajn.
14: Are you ready, ready?
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right,
13: Fajn.

Dohrává nám song Moves Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera. 2:30 na fajnu. Když jste na dovolený, tak mě zajímá, kupujete si magnetky? Byla jsem nedávno u kamarádky na návštěvě a docela mě zaskočilo, že měla na lednici magnetky. Jako prostě ty různý, jako Řím, jo, prostě z těch jako cest. Já jsem nějak žila v tom, že tohle je takový zvyk starší generace a dneska to prostě už moc nevídáme, maximálně u babičky na obědě. Jakože dáváte si něco na lednice. Ono to ale prej není generací, ale charakterem člověka. To, co máme vystavený doma, o nás právě prozrazuje překvapivě jako víc, než jsme si jako mysleli. Někdo má doma třeba všechno pečlivě slazený a uklizený, to jsem já, jo. Čím méně věcí, tím jako lépe, takový minimalismus. A někdo naopak obklopuje ten prostor takovýma těma prostě andělíčkama, různýma magnetkama, dopískama, prostě naopak těch prostě kýčovitých věcí je vlastně všude jakoby hodně, jo. No a teď jako co s tím? Asi nic. Je to asi způsob, jakým svůj domov prostě si zařizujeme podle sebe a právě to nám napovídá, jestli ten člověk, u kterého jsme na návštěvě, je spíš jako praktický, kreativní, organizovaný nebo třeba dobrodružný. To znamená, až teď budete chodit na nějakou návštěvu, tak si to tak jenom zkuste jako porozhlídnout. Jo, tak s tímhle do projektu rozhodně nepůjdu, tady jsou sami andělíčky. Jo, možná bychom to mohli brát jako pracovní schůzku, brát si ty lidi rovnou domů a zjistili bychom, jaký ten druhej prostě je. Fajn.

0: Dracula, Tame Impala, taky Janie dohrali v Music Boostu na Fajnu. Já se teda musím přiznat a zároveň omluvit, že jsem tady veřejně řekla, že nikdo z naší generace už si nedává prostě samolepky a magnetky na lednice. Ale já jsem si to opravdu myslela, jakože když se podívám tak po těch návštěvách, tak jako nikdo to moc jako nemá. Ale vy jste mě vlastně vyvedli z omylu. Píšete, že naopak, že magnetky teď frčí. Elisa dokonce píše, že jich má 34 z každé cesty jednu a dokonce to všem doporučuje dělat jako sbírku, je to prej fajn koníček. Tak jo, tak budeme sbírat teda magnetky, aspoň budeme mít plný lednice, aspoň zvenku. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady. Here we go.

0: Lady Gaga, Dead Dance, song, který nám na Fajnu právě teď dohrává. V říjnu se v České republice bude tančit, to už víme. Bude nám totiž startovat opět Stardance. O, bohužel to má trošku letos takovej negativní pláštík. Po 20 letech přichází velká změna ve Stardance. Marek Eben a Tereza Kostková naposledy usednou do moderátorských křesel. Je to jejich 14. řada a bude vlastně zároveň jejich poslední. Dvojice tohle oznámila včera na Instagramu. Bylo to docela dojemný video. Musím říct, že jsem uronila pár slziček, protože mám pocit, že oni dva jsou už takový jako velký symbol celý té soutěže. To znamená, jako dokáže vlastně Stardance další ročníky udržet jakoby bez nich to, co jakoby byla doposud. Nevím, uvidíme. Každopádně se na to těším, protože v říjnu startujeme opět další ročník a co si budeme, prostě je to docela zábavný koukat, jak celebrity umí nebo neumí tančit.
1: Tohle je Fajn

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Fajn rádio. Fajn rádio.
8: Hey, it's time tonight. Hey, this is Pink.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
10: Jsme online.
11: Online.
0: Jsme na DAB+.
11: Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Jedna minuta po desátý a tady je Matěj s čerstvýma hot news. Donald Trump tvrdí, že se Rusko a Ukrajina dohodli na zastavení útoků na energetickou infrastrukturu. Zelenský ale říká, že Ukrajina přestane až ve chvíli, kdy její partneři zajistí, že to též udělá i Rusko. Trump zároveň odmítá, že by za vysoký ceny ropy mohla jeho válka s Íránem a vinu hází hlavně na rusko-ukrajinský konflikt a ukrajinský útoky na ropnou infrastrukturu. Moskva se k dohodě ale zatím nevyjádřila. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a okolí. Kvůli dlouhodobému suchu je v řece rekordně málo vody a tím pádem i kyslíku, takže se ryby doslova dusej. Podle města jde o největší úhyn od 90. let a bohužel pořád pokračuje. A snídani zdarma.

0: kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
1: Music Boost. Music Boost. Music Boost.
0: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Co kdyby vás na TikToku nebo Instagramu sledoval váš šéf? Mělo by to na vaši práci nějaký vliv? Probereme hned na startu 10. hodiny v Music Boostu. Pokračujeme.
1: Music Boost.

Midnight Sun, tohle je Zara Larsson, tohle je taky úterní dopoledne na Fajnu. Sleduje vás na sockách váš šéf. Jedna Britka dostala výpověď během zkušební doby kvůli tomu, jakým způsobem působila na TikToku. Na sociální síti má skoro 50 tisíc sledujících, otevřeně tam sdílí svůj každodenní život, názory, osobní zkušenosti, vlastně asi to, co skoro každý z nás. Její zaměstnavatel se ten TikTok našel, její chování označil za neprofesionální a prostě jí tu práci nenabídl. Otázka ode mě tedy dneska zní, kde končí a začíná soukromý život zaměstnance. Já se přiznám, že jsem něco podobného už zažila, ne úplně na vlastní kůži, ale setkala jsem se s tím ve svém okolím, s něčím vlastně podobným, jo? Kdy vlastně zaměstnavatel mojí kamarádky říkal lidem v práci, co mohou a co nemohou na sítích sdílet. Ty názory pro a proti jsou samozřejmě jakoby různý, jo? Ale může nám náš zaměstnavatel vlastně diktovat nebo zasahovat do rozhodnutí toho, jakým způsobem se prezentujeme na TikToku, na Instagramu, na Facebooku? 724 634 634.

0: Benson Boone nám dohrává na fajnu. A s playlistem se pokračuje. Úterý potřebuje nějaký pořádný vysoký hlas. To bude Sky Newman. A taky One Republic. Samozřejmě, až tyhle dva songy dohrají, čeká nás další rubrika. Každý všední den po půl jedenáctý. Tak zůstaňte s Fajnem. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: Vždycky hot, vždycky hity.

0: Šimon Op, jeho Save My Soul. To je dnešní Music Boost, 3 minutky po 11:30.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex s ex je jako používat starý zubní kartáček. Techniku má sice zmáklou, ale fakt už bys ho neměl mít v puse.
1: Fajn.

0: Burna Boy, Daj Daj, to je dnešní Music Boost. To je dnešní Fajn. Za chvilku Mr. Whoops, jeho Waves. Single z roku 2014. Původně taková melancholická intimní písnička o vzdálenosti mezi dvěma lidmi a postupném odcizování. Sám interpret o ní říkal, že jde o situaci, kdy se vzdálenost mezi tebou a někým blízkým zvětšuje třeba po hádkách. To znamená, není to úplně jako pozitivní text, ale zní to dobře. A to je lidi to důležitější. Tak leďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Yeah.

Dominik Fajk, jeho White Keys. To je dnešní Music Boost na Fajnu. No a my jednou a provždy teda uzavřeme to žhavé téma, jestli nám zaměstnavatel může kecat do toho, co můžeme a nemůžeme postovat na svoje sociální sítě. Mirek nám totiž napsal, za mě ano, pokud to má negativní světlo na firmu, tak to stoprocentně chápu. Hele lidi, tak je jako jasný, že pokud já nevím, pracujete v advokátní kanceláři, tak by úplně jste nemuseli třeba mít OFko, jo? Na tomhle názoru se všichni asi držíme společně, že pokud to zasahuje do firmy, nebo do myšlenky té firmy, tak ano, ale pokud ne, tak by nám do toho sakra nikdo jakoby kecat neměl, ne? A něco nám jakoby omezovat. Já jsem totiž jako i zaslechla třeba nějaký případy lidí, kteří opravdu třeba dostávají jako vynadáno za to, jakým způsobem třeba píšou texty pod své příspěvky. Jo? Jakože třeba je to málo intelektuální nebo málo Gen Z a podobně. To znamená, tohle si myslím, že už ta hranice jako tam prosím už ne. To znamená, zaměstnavatel ano, pokud se to týká firmy, pokud ne, tak šéfe, pšššt. Teď už ale Bruno Mars, jeho I Just Might. Tak hezký dopo.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.

0: prověřují podezření na manipulace s veřejnýma zakázkama a prohlídky probíhají i na dalších místech v Česku. Podle médií policisté zasahují také v kanceláři starosty. O jaký konkrétní zakázky jde, ale zatím není jasný. Češi pořád jednoznačně preferujou dabing, říká nový průzkum. Zahraniční filmy a seriály si s českým zněním pouštějí skoro 3/4 diváků, zatímco v originále je pravidelně sleduje jen 29%. A i z nich si většina stejně zapne český titulky. Nejčastější důvod je přitom prostej. Po práci už lidi prostě nechtějí přemýšlet, ale jenom si odpočinou. A 69-letá seniorka z Klatovska nejdřív sama naletěla podvodníkům a přišla tak o 100 tisíce. Když jí peníze došly, začala se je pod různýma smyšlenýma příběhama půjčovat od známých a sousedů. 9 lidí tak podle obžaloby připravila o víc než 4 miliony korun a teď jí za to hrozejí 3 roky vězení.
1: Fajn. Opatrně ve Strakonicích Palackého náměstí hlášená nehoda dvou osobáků, už se to vyšetřuje, ale zdržíte se i v Praze, ulice Radlická, tady dvě osobní vozidla v sobě, stejně tak jako Praha, Bubenečský tunel, i tady se hlásí větší zdržení, tak opatrně a bezpečně.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fine. Music.

Tak jo, tak jo, nevím, co je dneska ve vzduchu, ale něco divného tam určitě bude, protože já vám tady celou hodinu v kuse říkala, že je dneska středa a ono je úterý. Sakra, lidi, to mi když tak okamžitě napište, ať kvůli mě třeba nejsou velký zmatky. To znamená, úterní music bus pokračuje, já si to musím v hlavě teda přenastavit. To se tak asi občas každému stane, ne? Že jako přeskočíte jeden den v týdnu a prostě máte pocit, že je jiný den. No, tak mi se to stalo dneska. 5 minutek po 11. Pokračujeme s Music Boostem. Music Boost. Kellyn Stein 27, vítej mezi náma.

Tiffany are Shea Vertigo. Dua Lipa si zřejmě pořídila nový Samsung. Jenže tentokrát ne telefon, ale právní zastoupení. Zpěvačka žaluje technologického giganta o nejméně 15 milionů dolarů za to, že její fotografii použili na krabicích televizoru bez jejího svolení. Samsung se ale brání, rozhodně se nevzdává. Přišel teď s protiútokem a soud požádal naopak o to, aby celou žalobu smetl ze stolu ještě dřív, než se případ začne pořádně projednávat. Firma totiž tvrdí, že fotografie jen ilustrovala obsah dostupný na Samsung TV Plus a rozhodně neměla naznačovat, že by Dua Lipa osobně doporučovala jejich televizory. No, jak to dopadne, to nevíme. My už jenom čekáme, nezbývá než počkat, že jo, jak rozhodne soud. Protože zatímco u Samsungu se řeší, co bude na obrazovce, u Dua Lipy se řeší, kdo bude nakonec platit účet. No tak aspoň víte, co řeší prostě celebrity. No. Myslíme si ale taky, že Dua Lipa si spíš pořídí ten nový Apple rozkládací, že si asi u Samsungu už dlouho nevořeje. Tohle je fajn.

0: Kygo, taky Konrad, jejich Firestone, song, který nám na Fajnu právě teď dohrává. Jsme přesně v půlce září, to znamená, rychle to utíká, podzim se blíží. A my všichni jsme na něj mega připravení, protože nás nic nerozhodí. Za chvilku Michael Jackson, jeho Beat It. Taky si dáme Sombra, jeho Homewrecker. Tak doufám, že si dnešní úterní dopoledne užíváte hezky po svým, že máte dobrou náladu, a jestli ne, tak ty songy to za chvilku možná změní. Tak zůstaňte s Fajnem.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

Michael Jackson, jeho Be Dead. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. A doufám, že tohle vám zvedlo náladu. Ale co vám určitě za chvilku opět zvedne náladu, je další narozeninový song. Dneska je to přesně 18 let, co Taylor Swift vydala jeden ze svých největších hitů. Love Story. Song, který se inspiroval příběhem Romeo a Julie. Akorát, jestli jsme správně všichni pochopili Romeo a Julie, tak co, skončí to tragicky, jo? Tak to tam psal Shakespeare. Taylor Swift to trošku přepsala a skončí to tam pozitivně. Takže 18 let. Happy birthday! Tak co, všichni si pamatujeme, ne?

0: Music Boostu na Fajnu dohrává Sub Focus, britský DJ jeho Elevate. Máte taky takový ten pocit, že když se blíží ta 12. hodina, že je to taková ta krizovka, kdy v té práci jako hledáme něco, čeho se chytit? O to víc si užijeme tenhle song Kendrick Lamar, taky Sia, jejich Greatest. Sia tam totiž zpívá o tom, že když je člověk třeba na dně a padá, tak vždycky najde nějakou sílu pokračovat. Kendrick tam pak do toho přidá takovou rapovou část o sebevědomí a překonávání neúspěchu. No a když si to jako dáme do té práce, tak to bude dobrý, ne? Prostě budeme si poslouchat tady takhle motivační song a budeme si říkat, jo, to ještě dáme dneska, prostě je to úterý, to prostě dáme. Jo, to dáme, lidi. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávají. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: 20. března 2027 v pražské O2 aréně, tedy Swims. Lístky jsou v prodeji, já to opět a možná naposledy už připomínám, ale myslím si, že tohle byste si neměli nechat ujít. A teď jenom v éteru.
1: Fajn. Tohle je fajn.
0: Protože tohle slyšet live, absolutně to miluju. Já tam budu a doufám, že vy taky. Tak pojďme, tohle je jeho Mr. Know It All a třeba je to song, který vás teď hezky pořádně natýzuje.

0: Partnera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
4: Online.
3: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Hezký poledne, tady Adam a jdeme na zprávy. Temu a Shein možná čeká další zdražení. Brusel chystá novej poplatek na zboží dovážený ze zemí mimo Evropskou unii. Peníze mají jít hlavně na kontroly bezpečnosti hraček, elektroniky a dalších výrobků. Kolik tenhle poplatek bude, zatím není jasný. Na levný zásilky aktuálně platí 3 euro víclo a od listopadu přibude poplatek za celní odbavení. Macklemore skončil na turné s Edem Sheeranem. Z americký části turného pořadatelé stáhli po jeho propalestinských výrocích během koncertů. Macklemore tvrdí, že na Sheeranův tým tlačili majitelé několika stadionů, hlavně Robert Kraft, který s jeho vystupováním nesouhlasil. Promotér pak potvrdil, že několik stadionů odmítlo koncerty s Macklemorem na programu. Tokiu se bude soutěžit v tom, kdo nejlíp usne. Závodníci si na 90 minut lehnou do postele a pomocí speciálních senzorů se bude měřit hloubka a kvalita jejich spánku. Organizátoři je přitom budou schválně rušit. Vítěz s nejlepším spánkovým skóre získá v přepočtu skoro 300 tisíc. Závod proběhne 5. října.
6: Fajn. Opatrně v Praze v ulici Vršovická se bouralo nehoda dvou havarovaných vozidel. U Prahy ještě chvilku zůstaneme. Ulice Malešická, nehoda dvou havarovaných vozidel, autobus a dodávka, takže tady větší zdržení. Nehodu hlásíte i v Litomyšli v ulici Smetanovo náměstí. I tady sjíždějte se zvýšenou opatrností. No a pozor taky v Olomouci. V ulici Studentská probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli vyšetřování nehody 3 osobáků.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Music Boost. Music Boost.
3: Music Boost.
1: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Fajn. Jak dlouho musíme pracovat, abychom si mohli dovolit novýho iPhona? To probereme s 12. hodinou na Fajnu. Tohle je Music Boost.
0: Music Boost.
6: A tohle je Ed Sheeran, jeho Shivers. Tak hezký pravý poledne.

0: Classic Bus na fajnu dohrává Nico Santos. Novej iPhone 18 je na světě. Je rozkládací, je velký, je mega, všichni ho chceme. Ale my se podíváme na to, jestli si ho taky můžeme dovolit. Jo, ono totiž taky záleží, kde přesně žijete. Jako v různých zemích totiž šetříte za takovej iPhone prostě jiný počet dnů. Podíváme se třeba na takovou Indii. Tam prej průměrně trvá 151 dnů, než ušetříte na novýho iPhona. V Brazílii to je ještě trošku horší, to je 171 dní. 171 pracových dní makáte prostě na to, abyste si mohli koupit tu rozkládačku, jo. Čína je na tom o chlup lépe, 47, Japonsko 23, to už je docela good. Amerika 10 dní, tak to je pohoda, ne? Prostě 10 dní jdete do práce a máte nový telefon. No a nejlépe na tom, nejsme my samozřejmě, je Švýcarsko. Švýcaři 7 dní, 7 pracujících dní a mají v ruce prostě nový 18 Pro. Jako to je luxus, ne? To znamená, jestli prostě chcete toho nového iPhone a nemůžete si ho v Česku dovolit, musíte do Švýcarska. Samozřejmě tam i pracovat, i žít. Ale prostě 7 dní a máte telefon.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Twice. Blink Twice, Shabuzi, taky Mal Smith, dnešní Music Boost. Time flies, so don't blink twice. Playlist Fajn Rádia pokračuje a směřuje to přesně sem. Za Taylor Swift, konkrétně Elizabeth Taylor. Tenhle song vám posílám pro lepší náladu, pro lepší poledne, pro lepší oběd, pro lepší kolegyně, pro lepší úplně všechno, co vás napadne. Tak leďte fajn. Are you ready for this? Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Please welcome One Republic. One Republic. Hi, this is One Republic. Prodigy. Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert. I'm Gracie DeBrons. It's Olivia Rodrigo. Hi, we're Blackpink. Jo, dáváme ti na ně lístky. Fajn. Vždycky, ho? Vždycky lístky na nejlepší koncert.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
7: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: My name is Somer.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right,

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: BDSM je nejlepší způsob komunikace ve vztahu. No tak si zkuste argumentovat s roubíkem v puse.
1: Tohle je fajn. Fajn.

0: Tempercity, jejich Self-Aware, tři šikovní kluci z Izraele nám dohráli na fajnu. No a hrát bude za chvilku poslední společný song dnešního Music Boostu. A naším zvykem je ho vždycky někomu věnovat. Dneska ho věnuju všem, kteří se rozhodnete si dneska k obědu dát něco s bramborem. Takže jestli vaše příloha budou brambory, tak tahle písnička od Alexe Warrena Carry You Home bude vaše. A ten, kdo má rýži, tak má smůlu.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio

Tenhle zvuk moc dobře všichni známe, znamená konec Music Boostu, konkrétně dnešního úterního dopoledne a čas odpoledne. Já vám za něj děkuju, za společně strávený čas. Bylo toho dost, bylo to intenzivní. Zase jsme se spousty toho dozvěděli, třeba jsme si řekli novinky ve Stardance, která se na nás už od října chystá. Taky jsme zjistili, že se úplně ne vždycky vyplatí, když vás váš šéf sleduje na sociálních sítích. Taky jsme si řekli třeba něco o tom, že Dua Lipa se soudí neustále se Samsungem, protože použili nelegálně její fotografii ke kampani. No a zítra se toho zase spousty a spousty dozvíme. Ale musí se něco ve světě stát? Na to my si už jenom počkáme. Teď už Kristýnka, vy pokračujte s Fajnem, s naším playlistem a zítra 9.00 naslyšenou. Zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
3: Vraňany nabízejí
4: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Fajn rádio, Fajn rádio.
10: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
11: Jsme online.
12: Online. Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: Hezký odpoledne, je 13 hodin, tady Adam a jdeme na zprávy. V jezeře Milada na Ústecku se poprvé v historii Česka objevil invazní rak červený. Pochází ze Severní Ameriky, rychle se množí a hlavně přenáší račí mor, který je pro naše původní raky smrtelný. Přírodovědci teď zjišťují, kolik přesně jich v jezeře je a jestli je tam někdo nevypustil nelegálně. Do české politiky chce vstoupit další pornoherec. O místo na pražském magistrátu se uchází i legendární Robert Rosenberg. Za Svobodný kandiduje jako nestraník z 25. místa a dneska se místo filmu pro dospělí věnuje hlavně trénování boxu. Podle průzkumů jsou ale Svobodní zatím hluboko pod 5% hranicí. Na policejní stanici skončila 70-letá Švýcarka, která si poprvé vyzkoušela samoobslužnou pokladnu. Zapomněla totiž naskenovat plastový sáček za asi korunu 30 a jednu další položku načetla špatně. Musela kvůli tomu na výslech, vzali otisky prstů a pro jistotu si i nafotili její tetování. Supermarket po ní teď chce pokutu skoro 8000 korun.
14: Jak nám to jezdí? V ulici Malešická v Praze máme nehodu, havaroval tam autobus s dodávkou, tak tý ulici se vyhněte. Stejně tak se vyhněte ideálně Vršovický, tam je další nehoda, dva osobáky. Zdržení očekávejte taky ve Friedlandu nad Ostravicí, je tam porouchaný vozidlo, je to valník, jo, takže hodně tu silnici zavalil. No a na závěr tady máme D5, trasa Praha Rozvadov, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a probíhají tam odklízecí práce, protože to tam auto napadlo. Pálilo do svodidel. Jezděte opatrně.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
14: Hello, Fajn Warm-up s Kristý je tady, 4 hodky před náma. Včera jsme měli pondělní přiznání, já jsem vymýšlela, co by se tak mohlo hodit k úterý, ale zatím jsem na to nepřišla. Tak kdyby vás napadlo něco jako úterní, nevím, úskalí budeme mít, protože spolu budeme probírat některé chyby, které jsme možná všichni v životě někdy udělali. Takže o tom už za chvilku, vy se na to připravte pořádně, jo, a teď už tedy svým s jeho Bad Dreams.

Rugail Wishful Thinker, krásný pohodový song pro úterní odpoledne na fajnu. A já se ptám, jakou chybu jste naposled udělali? Pojďme si nalejt čistýho vína. Občas za naše životní katastrofy nemůže karma ani špatný postavení hvězd, ale naše vlastní totální ignorace. Jo, přiznávám to bez mučení. Psychologie má navíc pro tyhle situace další krásný slovo, který si rozhodně někam napište. Jmenuje se to zemblenity. Zní to jak exotická nemoc nebo zemlbába, není to ani jedno, je to vyrobený neštěstí. Není to náhoda, žádná smůla, žádný osud, ale výsledek toho, že systematicky ignorujeme všechny varovné kontrolky, až to bouchne. Jo, jeden typický příklad za všechny. V autě se vám rozsvítí oranžová kontrolka motoru. Jak já říkám, jsou to smajlíky, emotikony, já jim nerozumím, nevím, co to je za barvičku. Normální člověk by možná jel do servisu, ale co udělá většina z nás? Pustíme si víc nahlas rádio, nalepíme tam přesto třeba samolepku a jezdíme dál. Když auto pak zůstane někde stát na dálnici, tak si říkáme, proč? Proč se všechny ty špatné věci dějou mně? Ale přitom jsme si to udělali sami. A není to jenom s tímhle, děláme to ve vztazích, v práci, u zkoušek i při placení složenek. Prostě přehlížíme ty malé povinnosti, odkládáme to, až se nám to jednou vymstí. Tak mi pojďte napsat, v čem jste naposled udělali chybu vy? Ať si připomenem, na co si dát bacha i my ostatní. 724-634-634, na tohle číslo mi to napište. A já říkám, let's go, protože tady už jsou Chemical Brothers a jejich... Go, tenhle song, pořádná energická nálož pro úterý.

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se to

0: Believer právě teď na Fajnu 13.21. No a já jsem se vás ptala, jakou chybu jste naposled udělali, tak já jsem teď udělala chybu, že jsem český slovo řekla s anglickým přízvukem. Tak a máme tady ale ještě pořád Adama. Adame, jakou chybu si naposled udělal ty?
1: Hej, největší chyba v dnešku bylo to, že jsem si sebou do práce nevzal oběd a že jsem ještě nebyl na obědě.
0: A půl druhý odpoledne, to je nepříjemný, jak přežíváš?
1: No právě, že spíš už jsem tak umřel, si myslím, takže velká chyba.
0: No tak já si myslím, že Adama propustíme na oběd, vy si prosím vás dejte něco k obědu, pokud jste ještě neobědvali. A pak tady máme ještě chybu od Michala. Michal píše, já tady smolím zprávu a přeslechl jsem otázku. No tak to by se taky dalo považovat za chybu, protože kvůli tomu jsme nemohli odpovědět. Já vám každopádně děkuju, dejte si něco dobrýho k obědu, všem, co jste ještě neobědvali, šup a dobrou chuť. No a k tomu vám zahraju BB Rexu Faithless New Religion, tenhle party track už za chvilku, tady na Fajnu.
2: To nejlepší z hitparád.

0: Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: miau, miau, miau. Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky. Tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
3: Bude vejdán.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
5: yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Rudimental Skepsis, Charlotte Plank a taky Rico Dan zařídili naprostou pecku v podobě songu Green and Gold. Právě teď na fajnou půl druhý odpoledne a cestování je drahý, ale víte, pro koho je nejdražší? Pro ženský. Možná si teď říkáte, že chci tady zase jenom vyvolat nějakou nepříjemnou debatu, ale není to tak. Ukazuje se, že my ženy musíme při cestování zaplatit víc peněz, abychom měli pocit bezpečí. Typický příklad je prostě obyčejný hostel. Smíšený pokoj stojí pár stovek, ale čistě holčičí pokoj. Bum, rázem je klidně o třetinu dražší. A přitom je to úplně ta stejná vrzající palanda i povlečení, akorát platíte daň za to, že na vás v noci nebude koukat cizí chlap. Super. Zatímco kluci si po půlnoci v klidu můžou střihnout procházku nějakým tmavým podchodem, my, holky, si prostě musíme zaplatit ten drahý taxík, v ruce svírat klíče a bát se, jenom abychom náhodou dorazili. Ale říkám si, že to zas nebude tak jednobarevný, protože určitě jsme se všichni někdy báli někde v zahraničí, ať už to bylo, ať už jsme chlapi, ženský, každý jsme prostě někdy se mohli ocitnout v situaci, která nás třeba trošku děsila, protože co si budem, existují třeba kapsáři a tak dále, tak mi napište, jestli jste vy někdy v zahraničí se cítili v ohrožení, jestli jste se někdy báli a napište mi taky proč. Na 724-634-634 napište mi tyhle vaše odstrašující historky, já doufám, že jich teda moc nebude, protože cestování je skvělý, ale napište mi, jestli nějakou máte. A teď už další song pro dobrý den, doslova, Victor Carl Grey 256 a jejich Jak vypadá den.

0: všechno líp. Naked Portugal The Man, jejich Glide. Právě teď na Fajnou 13.41 a já jsem se vás ptala, jestli jste se někdy při cestování báli a chtěla jsem po vás historky. Michal píše, já se nikde nebojím, řídím se radou z filmu Nahota na prodej. New Yorku a Libni, obloukem se vyhni. No tak Libeň to není zrovna žádný velký cestování, ten New York už jo, ale zas to může být velký zážitek. Tomu bych se nevyhybala, i když samozřejmě člověk musí být obezřetný. Čemu se ale musíte vyhnout, jsou určitě zapadlý uličky, stejně jak píše tady Matěj. V Neapoli jsme s kámošem omylem sjeli ze silnice pro turisty do takový tmavý zapadlý uličky. Zastavili u nás dva kluci na jednom skútru, bez helem, začali nám klepat na okýnko a něco italsky řvát. My zamkli všechny dveře, motor řval a kámoš couval celou ulicí na jeden zátah pospátku, jak v rychle a zběsile. No tak chápu, že ten strach v tu chvíli musel být nepříjemný. Na druhou stranu adrenalin vystřelil a máš dobrou historku. Já jsem vždycky zastánce toho, že i někdy tady ty příběhy, které se můžou zdát nebezpečný, ve finále jsou aspoň dobrý historky. Takže děkuju, že jste to se mnou sdíleli, příběh skvělej. No a k tomu, co může být ještě lepšího než dobrý song. Olivia Rodrigo, její Drop Dead za chviličku. Doufám teda, že to není tematický název, ale za chvilku si tenhle song pustíme tady na Fajnu.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

krásně svítí sluníčko a do toho krásný songy, jako třeba tenhle Shimon Up, Save My Soul. Co víc bychom si mohli přát? Možná splnit si dětský sny? Věříte, že by se dětský sny měly plnit i v dospělosti? Protože všichni jsme asi někdy zažili třeba to, když jsme jako děti byli na pouti a chtěli jsme tam v takovém tom automatu na míčky nebo na žvejkačky vyhrát úplně všechny. Byl to dost možná pro některý z nás sen, jenomže jeden pán to teď vzal docela vážně, protože častokrát se stalo, že jsme se modlili, aby nám vypadl ten jeden jediný třpitivej hopík, ale potom stejně vypadl nějaký hnusný zelený. No, ale jeden týpek na pražský Flóře si řekl, že tenhle hazard už prostě hrát nebude a místo, aby tam házel mince, tak zapojil hrubou sílu a celý tenhle dvoumetrovej plastový kolos automat na míčky hodil na rameno jak pytel a prostě si ho odnesl domů, jak dekoraci. Zatímco většina z nás si po pár pivech většinou koupí maximálně kebab nebo třeba pošleme trapnou hlasovku svýmu ex, vůbec nevím, o kom mluvím, tak tenhle borec zavedl úplně novou olympijskou disciplínu. Prostě silovej trojboj s hračkama. Uprostřed noci, po pár pivech, ideální, nikdo si z toho teda neberte inspiraci, protože jak asi můžete tušit, samozřejmě ho dopadli policajti, ale myslím si, že je z toho takový krásný poučení, že až na nás dneska padne pocit, že se nám něco zase nedaří, tak si můžeme vzpomenout na tohle týpka, který nám připomněl, že limity existují jenom v naší hlavě. A když vám nespadne v životě ta kulička, ta věc, kterou byste chtěli, no tak prostě musíte zbalit celý automat. Sice nevím, jak to převedeme do reality, ale dobrá zkušenost. Teď už Fast Boy, Mobi, Sophie and the Giants a jejich Last Summer.

0: doufám, že vám úsměv rozhodně nemizí. Naopak, že tahle písnička od Evičky Farnín s názvem Perpetuum Mobile vám ten úsměv dodala, ale pokud ne, tak nebojte, protože ještě 3 hoďky před náma. Jo, jedna za náma, ale pořád ještě 3 zbývají. Fajn forma pokračuje. Mezitím nám Adam řekne, co se kde děje, co se kde šustne nového a tak. No a potom doprava se mnou a potom si pojedeme zase zpátky k songům. Třeba Shakira, Burna Boy, Die Die. Takže pojďte, navalej nám tady tu dobrou energii. Už za chviličku, na fajnu.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Vinice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

0: Vyhrávej muži!
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hudba,

0: Dej fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Hezký odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. Srbští studenti jdou do voleb. Po skoro 2 letech protikorupčních protestů postavili vlastní kandidátku s názvem Studenti vítězí. Předčasné parlamentní volby se v Srbsku uskuteční už 25. října a studenti jsou podle průzkumu konkurenceschopní vůči vládní straně prezidenta Aleksandra Vučiče, který se chce stát po volbách premiérem. Dungeons and Dragons se vrací v seriálové podobě. Netflix chystá hororový seriál, který bude vycházet z gotického světa, kde jsou upíři, zombíci a temní elfové. A jako producent se na seriálu podílí i režisér filmu Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Kočí na Malorce chrstnul turistce vodu do obličeje. Německá turistka ho totiž upozornila, že jeho kůň je podle ní vyhublej a potřebuje napít. Kočí se naštval, polil ji vodou a ještě ji označil za neonacistku. Incident natočila její kamarádka a případem se teď zabývá radnice v Palmě.
2: Fajn. Hlásí silnice. Co byste asi čekali? D1, samozřejmě problémy. Tvoří se tam kolona vozidel mezi 210. až 216. kilometrem na trase Praha-Polsko, takže opatrně spíš se připravte, že budete potřebovat trpělivost. Stejně tak D2, tam je to mezi 8. a 0. kilometrem na trase Lanžhot-Brno. Taky se nám tvoří kolona. No a pak jedna taková legrační zpráva poměrně, protože u obce Sázená v okrese Kladno se nám na vozovce válí předmět a ne tak leda, jaký je to prosím vás velká madrace. Tak kdybyste někdo chtěli hodit při cestě šlofíka, kdyby vás nebavily ty kolony na dálnicích, tak víte kam jet. Ke Kladnu!
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla.

Jessie J v tomhle songu zpívá, že chce roztančit svět, takže já doufám, že byste tančili. Price Tag dohrál na Fajnu 14.13 a člověka nepoznáte podle horoskopu, to už je ohraný. Ale podle toho, co se mu válí v obýváku. Jestli chcete někoho doopravdy poznat, stačí překročit práh jeho bytu. Protože to, co si lidi hrdě vystavějí na police, vám někdy řekne víc než kdejaký osobnostní test. Představte si třeba, že přijdete k rodince, kde mají normálně děti a přímo nad stolem jim visí v těžkém obrovském rámu obří černobílej akt paní domácí v životní velikosti. Tomu nerozumím. Co to o člověku řekne? No asi, že mají obrovský sebevědomí a výchovu hodně benevolentní. Nebudete na první rande k novému objevu domu, sednete si na gauč a na poličce stojí zarámovaná, zamilovaná fotka, kde očividně je jeho bývalka. Tam to zase zavání buď tím, že je ten člověk línej i vyměnit blbou fotku v rámečku, anebo že je pořád zamilovaný do svý ex. Ani jedno každopádně není dobrý. No anebo absolutní top srdcovka, když vejdete k dospělému člověku do pokoje a má tam vitrínu nablejskaných pohárů a medailí z hobby horsingu. To už si ani nedovoluju troufat říct, co to může o člověku říct, ale vy mi napište, co nejbizarnějšího jste doma u někoho viděli. Ať už to byla nějaká nevhodná fotka, šílená sbírka něčeho, co vám vyrazila dech. Napište mi, co nejdivnějšího jste viděli u někoho doma. 724-634-634 nebo třeba i u kolegy v kanclu na stole, protože i tam si některý lidi dávají divné věci. Tak mi napište, co jste takhle divného viděli a k tomu Lady Gaga, mistryně někdy divných kostýmů a její song Dead Dance.

0: Max, její Spotify. Tenhle track právě dohrál na Fajnu 14.24 a já jsem se vás ptala, co nejdivnějšího jste kdy viděli u někoho doma. Michal píše, když jsem šel poprvé ke slečně domů, tak mě překvapil ten fatální, neuvěřitelný, grandiozní bordel, co doma měla. Aspoň jsem jí umyl nádobí, aby jsme se měli z čeho napít. To je šílený. To bych se cítila, to by mi bylo stydno asi i mně, kdyby někdo cizí u mě doma mil nádobí. To musela být teda zajímavá situace. Čekala jsem nějaký bizár, jako specifičtější než bordel, ale chápu, že i bordel vás může zaskočit. No ale Petra, ta mě zaskočila příjemně, nebo spíš nepříjemně. Píše, kamarádka má na toaletě přímo naproti míse zarámovanou fotku Breda Pitta. Jak se usmívá a drží skleničku. Říkala, že jí to uklidňuje a má pocit, že jí někdo fandí. Já jsem se tam nedokázala ani vyčurat. Já moc nerozumím lidem, co si dávají asi fotky někoho na záchod. To mi přijde hodně zvláštní. Pokud někoho takového znáte, nebo pokud takovou fotku máte na záchodě, tak mi ji pošlete, prosím vás, taky do zpráv. Ať se pokochám a přesvědčím o tom, že to asi někdo dělá. Ale děkuji, že jste to se mnou sdíleli. Za odměnu samozřejmě další song. Za chvilku Role Model Sally When the Wine Runs Out. Tady na Fajnu.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Nemůžete přece zastavit dopravu.
11: Že nemůžu? Tak se dívejte.
10: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

Úterní odpolko si zlepšujete s Fine War Mapem s Kristý a taky s Kygem, Kelidem a Griffin. Save my love, tenhle track nám právě dohrál. No a česká televizní scéna zažila zemětřesení. Podle znělky už asi chápete, že se výjimečně nebavím o Love Islandu, ale o Stardance, protože po neuvěřitelných 20 letech končí jedna obrovská éra. Naštěstí ne Stardance jako takový, díky bohu, ale Marek Eben a Terka Kostková letos naposledy budou na naleštěném parketu Stardance moderovat a dají si poslední rozlučku ve 14. řadě. Chápete to? 20 let od roku 2006. Za tu dobu některý z nás vystřídali telefony, partnery, účesy. Vystřídali jsme i prezidenty, ale každou sobotu na podzim jednou za pár let jsme měli 100% jistotu, že Marek tam pronese nějaký distingovaný vtip o Valčíku a Tereza se zjeví v robě, která nám sebere dech. Vždyť na jejich moderování jsme vlastně i některý z nás vyrostli. Byl to takový stálej rodinný nábytek v obýváku, na který si zvyknete a bez kterého to prostě nejde. Takže bude to nezvyk, ale teď hlavně se začne objevovat ta největší otázka. Kdo by to měl po nich převzít? Tohle žezlo moderování Stardance. Protože postavit se na parket po téhle dvojici, to je moderátorská sebevražda. No, nechtěla bych být v kůži toho, kdo tam bude teď. Teda chtěla samozřejmě, že o co si budem, ale netroufla bych si na to. Tak mi napište, koho byste tam chtěli vidět vy jako moderátory Stardance někdy v těch dalších příštích sériích. 724-634-634. Pojďte mi napsat, koho byste tam chtěli vidět a třeba se dočkáme, třeba se někdo z vás trefí. Teď už Tiffany Iris, ready go!

0: Pro všechny, kteří mají někdy pocit, že ten pracovní týden je náročný, to byl Nico Santos, jeho Human Being. Protože jsme v tom všichni spolu. Jsme a tady na Fajnu zvlášť. Já jsem se vás zrovna ptala, koho byste chtěli vidět jako moderátory těch následujících budoucích sérií Stardance, když už to nebude Marek Eben a Tereza Kostková. Ale vypadá to, že na to nemáme odpověď. Protože Milan třeba napsal, vůbec nikdo bez Ebena a jeho suchýho humoru to pro mě končí. To je jako chtít kolu bez bublinek. Letos se podívám naposled a od příštího roku budu v sobotu večer radši koukat do zdi. No to mi přijde poměrně radikální, já věřím, že koukat budeme stále. Budeme pravděpodobně mrmlat, protože jsme zvyklí mrmlat, když se změní něco, na co jsme zvyklí 20 let, ale zvyknem si a bude to dobrý určitě i pak. Každopádně letošní Stardance se těším. No a my budeme taky tančit, protože vy jste taky hvězdy, vy jste hvězdy dnešního dne. No a když hvězdy tančí, takže budeme tančit na Kaso, Ray a D-Black Europe a na jejich song Práda. Za chvilku, tady na Fajnu.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: To je úplně k sežrání.
7: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: This is Bruno Mars.
15: I'm Lily Bean.
16: It's Sabrina Carpenter.
17: Music.
18: Fine.

Moran, jeho Passenger, chytlavá pecka, to nám právě dohrálo na fajnu. No a pokud pečete kuře v troubě, tak mám pro vás novinku, zbytečně plejtváte energiema. Stačí tomu kuřeti trošku naplácat. Slyšíte správně, je to absurdní, ale internetem teď koluje tenhle šílený vědecký výpočet. Mě to regulárně posadilo, no víte kam. Podle fyziku totiž můžete uvařit celý kuře čistě jenom tím, že mu dáte 23 034 facek. Kdyby to bylo 20 facek, tak by to asi možná i někdo vyzkoušel, ale tenhle počet už je docela šílený. Každopádně jde o to, že každý plácanec předá masu trochu kinetický energie. Ta se promění na teplo a voilà, večeře na stole, dobrou chuť. Já si jenom představuju tu scénu doma, kdy místo předehřívání trouby si stoupnete prostě na předpult kuchyňský, máte v uších tenhle soundtrack z Rockyho, na ruce si dáte boxerský rukavice a začnete to syrový kuře mlátit hlava nehlava. No, zajímavý, co by si asi říkali sousedi, kdyby slyšeli tyhle zvuky. Jeden youtuber na tom dokonce teď postavil speciální fackovací stroj, aby dokázal, že to funguje. A fakt to funguje. Takže až budete mít možná příště po celém dni v práci chuť někomu takhle fyzicky ublížit, tak si kupte celý kuře, můžete do něj mlátit, zároveň připravíte večeři, vybijete vstek a ještě máte protein. Ideální kombinace. Pojďme radši na písničku Audrey Hopper, He's You Me, právě teď. New music from

0: Další hit, co nestárne, to byl Eminem s Rihannou, jejich Love the way you lie. Písnička z roku 2010? To je šílený, nebudeme si radši možná ty věky někdy připomínat, protože mě to vždycky připomene, kolik mi je, a to nechcem, že jo? Nicméně to byl song, který ukončil naší druhou hoďku, ale nebojte, neukončil warm-up. Warm-up jede dál, nehledě na věk, nehledě na čas, nehledě na den v týdnu, party pokračuje. Mezitím jenom zprávy s Matějem, potom doprava opět se mnou a potom zase zpátky k hudbě. Dáme si třeba Gigiho Pereze Sailor Song nebo taky Joa a jeho End of Beginning. Trošku emocí takhle při úterku. To zvládnem, ne? Tak za chvilku, na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Právě trenduje

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Taky už se těšíte na zimu.
5: První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
6: Nemůžete se dočkat.
5: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
7: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: keep them moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Kratom si od příštího roku možná koupí až lidi od 21 let, a to navíc jen v kamenných prodejnách. Vláda schválila takzvaný Lex Kratom, který má zakázat prodej přes e-shopy, zpřísnit kontroly a výrazně zvednout pokuty. Stát chce zároveň kratom víc zdanit, což

0: britský investiční fondů skončil na Bahamách v léčebně dlouhodobě nemocných. Podle médií má poškozený mozek a pravděpodobně prodělal mrtvici. Na Bahamách přitom žije už roky, aby se vyhnul českýmu trestnímu stíhání. A ve Stardance po 20 letech končí Marek Eben a Tereza Kostková. Společně pořad moderujou od roku 2006 a po letošním 14. ročníku se rozloučej. Mezi světovejma mutacema Stardance dokonce drží světový rekord v počtu odmoderovaných řad. Ta poslední jim začne 10. října.
1: Fajn. Zprávy ze silnic, mám tady jednu docela závažnou zprávu, varování. Na D5, pokud někdo jedete na trase Praha-Rozvadov D5, 127. kilometr, tak se tam pohybuje vozidlo v protisměru. V jízdním pásu směrem na Rozvadov, takže bacha na to, ale je tam v tom prostě zmatek, tady úplně nevyčtu, jak jede, ale jezděte prostě opatrně, kdybyste tam viděli náhodou vozidlo v protisměru, tak můžete asi volat klidně na policajty. Prostě opatrně, pokud tam tudy pojedete. Potom máme nehodu ve Friedlandu v Liberci, nebo u Liberce v ulici Fignerová, je to nehoda dvou vozidel, je to osobák a skútr, měli by tam být na místě u záchranné složky, ale prostě opatrně. Dávejte bacha a nejezděte v protisměru, jo? To není úplně dobrý.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
1: Úterní party na Fajnu může pokračovat. Fajn warm-up, další třetí hoďka před náma, která bude totálně nabitá. A přijde moje oblíbený téma, ano, láska, vztahy, utrpení, tohle už za chviličku. Povíme si o jedný z nejhorších věcí, kterou člověk může udělat po rozchodu, ale o tom až za chvilku. Teď už pojďme na první song. Gigi Perez, Sailor Song. Tahle písnička, touto odpálíme.

Věřím tomu, že tenhle song už se vám totálně zarel pod kůži. Joe, jeho End of Beginning, právě teď na Fajnu. A moje otázka zní, kolik byste dlužili svým ex, kdyby vám po rozchodu naúčtovali každý kafe a večeři? Jeden podnikatel si teď totiž spočítal, že za svoji bejvalku během vztahu utratil 3,5 milionu korun. To byly samý letenky, luxusní dárečky, školní, pojištní. No a dalo by se říct, že byl vlastně takovej, jak se dneska používá sugar daddy, jenomže ten cukr mu trošku zhořknul ve chvíli, kdy se rozešli. Protože v tu ránu mu totálně přepnulo, podal na tu svoji bejvalou přítelkyni žalobu a začal tvrdit, že ty dary vůbec nebyly z lásky, ale že to byla bezúročná půjčka, kterou chce do poslední koruny splatit. Soudce ho teda poslal k šípku, takže měl útrum, ale já se nedivím. Vždyť chtít peníze po rozchodu zpátky, to je třeba jak kdybyste šli do kina, koupili si popcorn, ale pak se vám nelíbil ten film, tak byste chtěli zpátky peníze jak za tu vstupenku, tak za ten popcorn. A nebo jste si třeba vzali z útulku pejska a pak za rok ho vraceli zpátky a chtěli ho zpátky i s těma penězma za ty granule, co snědl. No prostě to není podle mě úplně fér, ale věřím, že se spousta z vás do takové situace možná někdy dostala. Tak mi napište, co po vás chtěl někdy po rozchodu někdo vrátit? Váš bejvalej, vaše bejvalá, jestli vám třeba poslali fakturu za naftu, nebo chtěli zpátky plyšáka z pouti, nebo si došli pro načatý balení toaleťáku. I to se může stát. Tak mi napište na 724634634, jestli jste někdy něco takového zažili. Když už, tak by to byla aspoň dobrá historka. A to máme rádi. Tak mi napište. No a k tomu song, co máme taky moc rádi. Fast Boy, Beautiful Life.

0: Kelly Rowland a jejich mega taneční hit When Love Takes Over, ve kterém je zachycený takový ten pocit nekontrolovatelný intoxikovanosti láskou, když se zamilujete. Mně to připomíná, jak když jdete z prvního rande a víte, že to je dobrý. My teď ale bohužel máme trošku temnější téma, protože jsem se vás ptala, jestli po vás někdy po rozchodu chtěl váš bývalý partner nějakou věc vrátit, třeba peníze poslat a tak dále. A třeba Barča mi napsala, že její bývalý manžel po ní chtěl vrátit snubní prsten. A to spolu byli 13 let. Já nevím, jestli by mi to nepřišlo trapný z pozice toho chlapa chtít vrátit po 13 letech manželství snubák. Toho chce jako znova použít? Vždyť to by byla urážka i pro tu další partnerku. No nerozumím tomu. No a pak píše Michal, nevzpomínám si, že by někdo chtěl něco vracet, ale jedný slečně se chtělo z rozchodu zvracet. Nebyla z toho nadšená, ale sorry, není na světě jediná. Wow. Michal normálně zrýmoval tady úplně depresivní zprávu. Chudák slečna, v tomhle případě lituju asi víc slečny. Omlouvám se, jsem na straně žen. Ne, děkuju vám za zprávy, díky, že jste to se mnou sdíleli, ale doufám, že my budeme pokračovat teď v tom pozitivním pocitu lásky. Ne tady v rozchodovém, ale v pozitivním. Za chvilku třeba tady svým s Mr. Know It All, nebo taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Krásný song je před náma, tak zůstaňte se mnou, na fajnou.
1: Co je hot hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku, máme na Fajnu. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.

Konečne song o zdraví lásce. To byla Taylor Swift, její The Fate of Ophelia, takhle v půl čtvrtý na fajnu. No a Taylor Swift možná našla toho pravýho partnera, ale já se ptám, jestli my hledáme partnery nebo dokonalý roboty. Protože internetem zase řádí nějaký novej šílený trend, který se jmenuje odstřihni ho, nebo odstřihni jí. A v čem to spočívá? V tom, že budeme mít nulovou toleranci k jakýkoliv lidský chybě. Hned ze začátku si prostě nastavíme laťku a jakmile dotyčnej neudělá přesně to, co bychom od něj očekávali v nějakým našem ideálním scénáři v hlavě, no tak ho bez milosti odstřihneme, jak už asi tušíte. Jestli se vás třeba partner zapomněl zeptat, jak jste dojeli domů po rande v pořádku domů? Blok, nezájem, absolutní red flag, končíme. Nenapsal vám půl hodiny po odchodu? Zase s Bohem, neváží si vašeho času. No a na závěr, nepopřál vám šťastnou cestu na víkend k babičce? Je to emoční mrzák a děkujeme, další může přijít. Samozřejmě, takhle to je přehnaná verze toho trendu, ale mně to přijde šílený, vždyť je to totální paranoja. Ten člověk nemusel projevit nezájem, možná třeba zrovna neměl telefon nebo měl práci, ale když budeme ze života mazat lidi jenom proto, že nám třeba zapomněli zrovna koupit kytku, nebo nám neodpověděli 5 srdíčkama, no tak to se všichni potkáme, až budeme mít jednou 20 koček, protože takhle to přece nejde. Tak mi napište, kvůli jakýmu bizarnímu důvodu vám přijde, že se lidi rozcházejí, ať už jste to slyšeli třeba od kamarádů, nebo někde jste to viděli na internetu a vy jste si říkali, tyjo, to je blbost. Napište mi, jaký důvod ke kopačkám vám přijde jako totální absurdita. 724634634, protože ten internet zase vymýšlí šílenosti. Pojďme si k tomu radši pustit dobrou písničku. Eagle, Imail Angel, Ultra Night, Moving to the Sun.

0: je Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tine, táhle napätá kombinace stála za trackem We Pray, ktorý nám práve teď dohral na fajnu. No a ja som sa vás ptala, jaký je podľa vás nejhloupější, nejmalichernější dôvod pro to, aby sa lidi rozcházeli, nebo aby si vôbec nedali šanci. Kuba píše, že za nej je to ego. Anička píše, když nemáte moc peníze, jakože nemáte tolik, kolik by si partner predstavoval. No, to je zajímavý názor. Péťa píše, správu viděl, ale neodepsal, tak třeba proto. No tak to jsem právě říkala, že je možná moc malichernej důvod a vlastně to dává smysl dobře. Klára píše, emoční mrzák mě pobavil, jsem s manželem 13 let a bez vzájemný tolerance by to tak dlouho nebylo. Nikdo není dokonalej. Kláry, to je jasný, bohužel dnešní doba nám dává pocit, že tráva je zelenější hned vedle při dalším swipeu, že jo, takže je to v tom komplikovaný. No a na závěr tady ještě Michal, který píše, zrovna dneska jsem přemýšlel o tom, jaký je nesmysl, když se lidi rozcházejí kvůli tomu, že si ještě nic neužili, nebo že je to třeba jejich první partner. Na co ty lidi čekají? Co si neužili? Vyšetření na venerologii? No já v tomhle mám zase nějaký pochopení, ale rozumím i tomuto argumentu. No a teda ještě úplně poslední zpráva od Zbyňka. Ahoj, včera mi žena řekla, že jsem k ničemu. To je možná důvod. Mužská hrdost je neuvěřitelná, ale tak třeba to tak nemyslela. To je takový to přátelský pošťuchování. To do vztahu patří, ne? Ne? No nic, probereme taky příště. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli a přeju vám, ať na tyhle malichernosti nedáváte. Jak se říká, tolerance na obou stranách důležitá. My si za chvilku pustíme hlasy, který k sobě jdou jak ideální pár. Kill It, Love, jejich Tied Up. Tenhle song už za chvilku, tady na fajnu.
1: Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
8: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

jo, týhle písničky už se nezbavíte. Malcolm Todd Earrings a 100% vám to bude hrát v uších ještě po zbytek dne. Nemáte zač, tady na Fajnu 15.51 a dávejte si bacha, co přidáváte na internet. Mohlo by vás to stát práci. Jedný slečně v Británii totiž teď zařídili vyhazov kvůli tomu, že šéf narazil na její TikTok. A přitom tam nevynášela žádný interní informace, nepomlouvala firmu, prostě si jenom natáčela svůj běžný život, občas tam hodila nějaký vtípek, myšlenky po práci, natočila nějaký taneček, jenomže podle vedení to bylo neprofesionální. Ale já se ptám, kde se pro boha vzala představa, že když nám někdo platí 8 hodin denně za práci, tak vlastní náš život i o víkendu. Za to nám přece neplatí. To jako člověk nemůže mít po šichtě i nějaký normální život. Podle mě by se ten šéf měl podívat na Hannu Montanu a připomenout si koncept té dvojí osobnosti, že ve dne můžete být seriózní zaměstnanec, co dodržuje termíny, kliká do tabulek a večer můžete být popová hvězda na internetu. Proč ne? Takže rada pro dnešek, buď si šéfa preventivně zablokujte, nebo se ujistěte, že je s tím v pohodě, no a nebo se připravte na to, že na příští poradě budete vysvětlovat svůj taneček na TikToku. A já si jdu pro jistotu teď promazat socky a k tomu vám pustím další písničku. Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile.

0: že už není léto, ale stejně my si ho tady vždycky můžeme udělat společně se Zarou Larson a jim ultimátním letním prázdninovým hitem Lush Life, který nám zpříjemňuje život už pár let. Tak já doufám, že vám zpříjemnil i dnešní den. Za náma už třetí společná hoďka. Tyjo, toto zase letí, ale nebojte, ještě jedna před náma. Tahle party nekončí, vlak nezastavuje. Naopak, tohle je pendolino. Takže za chvilku pokračujeme mezi tím zprávy s Matějem, pak mrknem na silnice a pak zpátky k hudbě. Zaspíváme si i hezky česky, třeba Poetika, Půlnoc a potom Temper City, Self Aware. Máte se na co těšit, zůstaňte tady, na fajnu.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: To je úplně k sežrání.
4: Zastudena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede. Always with you
7: everywhere. Fine.
6: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Šéfové největších AI firem začínají brzdit závod, který sami rozjeli. Dario Amodei z Anthropiku varuje hlavně před tím, že umělá inteligence už pomáhá vytvářet další a schopnější AI, takže se vývoj může začít zrychlovat sám. Ke zpomalení vývoje se teď přidali i Sam Altman nebo Elon Musk. Chtějí tím získat víc času na bezpečnostní pravidla a kontrolu. Kanada podle Wall Street Journal zvažuje výrazně užší napojení na Evropskou unii, a to dokonce přímo formou přidruženého členství. Ve hře je volnější pohyb zboží, služeb i pracovníků v klíčových oborech, třeba energetice, obraně nebo AI. Otavu k tomu tlačí hlavně zhoršený obchodní vztahy se Spojenýma státama po návratu Donalda Trumpa. A fitnessovej závod High Rock mění pravidla po dost bizarní události v Pekingu. Australská atletka tam zvládla vyhrát ženský závod v kategorii pro, přestože se během něj prostě neudržela stolici, i tak ale doběhla do cíle. Organizátoři se omluvili a uznávají chybu v tom, že ji hned nezastavili, a zavádějí i nový hygienický postupy, aby se něco podobného už neopakovalo.
0: Fajn. Pojďme mrknout na silnice. V Praze v ulici Novopatská máme nehodu, je to osobák s nákladákem, takže nevíme úplně, jak moc to tam stojí nebo nestojí. Ideálně se tomu samozřejmě vyhněte. Další nehoda v Praze pak v ulici Lidická, takže tam taky dva osobáky. No a potom máme v ulici v Zápolí v Plzni nehodu, kde je havárie osobáku. Na místě už by měla být záchranná služba, ale prostě jeďte opatrně. Dávejte bacha, jak to znáte, za sebou, před sebou, prostě mít oči všude.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Úterní warm-up ještě není u konce, není. Před náma ještě jedna hoďka se mnou s Kristý. A já jsem, jak víte, ministryně zábavy, takže dneska si tady děláme party, i když je úterý, protože kdo nám zakáže. Pojďme na to, teď začneme takovým trošku karaoke, protože si zaspíváme česky, tak doufám, že jste připravený a rozcvičený. Pojďme na to, pojďme to rozjet. Poetika, jejich půlnoc, jo, kdyby už byla půlnoc, tak bychom byli doma, ale ještě nejsme. Pokud jste na cestě, tak si to vychutnejte na cestě. Pokud ještě v kanclu, tak tohle vám dodá energii to přežít. Jdem na to.

Pokud jste dneska unavený, tak tohle byl song pro vás, Temper City, Self-Aware, tady na Fajnu 16.10. No a pokud opravdu se vám chce hodně spát, tak byste měli zvážit odcestování do Japonska, protože tam pravděpodobně za to můžete vyhrát balík. Zbalte si pyžamo, zbalte polštář, v Tokiu se chystá turnaj našich snů. Žádnej běh, žádný činky, ani pot ve fitku, nic takovýho. Bude se tam soutěžit v regulárním tvrdým spaní. A hraje se fakt o balík v přepočtu přes 300 tisíc korun. Během 90-minutovýho sleep battlu vám na hlavu napojí senzory a budou měřit hloubku spánku, tepovku, stabilitu a hlavně to, jak rychle dokážete usnout. A aby to nebylo jen tak, budou do toho pouštět pořádně nepříjemný zvuky. Nečekaný, rušivý, chrchlání, chrápání, co já vím, co všechno. Což už je trošku náročná disciplína, ale myslím si, že pro každého chronicky unaveného člověka by to mohl být docela zajímavý turnaj. Takový ty lidi, co usnou i v narvaný tramvaji, prostě se opřou o tyč a spějí, tak měli byste letět do Tokia, protože můžete odletět jako milionáři. Tak schválně, za jak dlouho usnete vy? Uděláme si tady takový mini turnaj ve zprávách, napište mi na 724-634-634, jestli jste taky ten typ člověka, co usne za minutu kdekoliv, anebo spíte až třeba po 3 hodinách úmornýho čumění do zdi. Napište mi, jak to máte vy, no ale teď spát rozhodně nejdem, nebojte, teď mám něco, co vás probudí. Kato John, Turn the Lights,

0: Revolving Door od Tate McRae. Tenhle hit nám právě dohrál a mě připomněl, že pro boha Tate už zas něco vydej. Chybí nám hudba od Tate McRae. Teda aspoň mě, doufám, že nejsem sama. Ale teď už pojďme na vaše zprávy. Já jsem se vás totiž ptala, jak rychle dokážete usnout, protože v Tokiu se má chystat turnaj ve spaní. Tak schválně, jestli tady máme nějaký kandidáty a vypadá to, že jo. Gabča píše, ahoj, já usnu během minuty a všude. Dokonce občas usnu i na nějaký oslavě. Tak Gabča by si tady mohla dát asi osobní duel. Mohli bychom udělat národní kolo, protože pak přišla zpráva od Jardy, který to má asi hodně podobně. Jarda píše, ahoj, blbý je usnout na koncertě Hollywood Vampire s Johnny Deppem. Já někdy, když jsem unavený, tak usnu klidně i na rockovém koncertě. Naštěstí do mě slečna za mnou trochu šťouchla, já se na ní podíval, co se děje a ona se na mě jenom uculovala. Definitivně probudil až song Highway to Hell. No tak to je extrém, usnout na rockovém koncertě a ještě když je tam Johnny Depp. Já fakt navrhuju, aby si Jarda a Gabča dali národní kolo a kdo vyhraje, tak toho pošleme do Tokia. Co vy na to? Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli a přeju vám všem, ať se vám dneska usíná tak, jako Gabče a Jardovi. Na první dobrou v první minutě, ale teď, jak jsem říkala, rozhodně spát nejdeme. Před náma další party pecky, třeba Hearst, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

Smith, Nile Horan, jejich Drive Safe. Taková pohodová věc, takhle na úterní odpoledne, půl pátý. A já mám zase otázku, která nás rozproudí. Randili jste někdy s někým, koho vaše rodina absolutně nemohla vystát? Přesně před 18 lety totiž Taylor Swift vydala hit Love Story. Ta písnička je inspirovaná příběhem Romea a Julie. Prostě dva lidi se strašně moc milujou, ale celý okolí z toho dostává regulární hysterický záchvat. Taylor nám tehdy nakecala, že když vám někdo z rodičů říká od toho kluka se drž dál, nebo i od té holky, tak je to jenom nepochopená osudová romance a máme za tím Romem utíkat, skákat z okna. A my jsme to některý z nás vzali podle mě až moc doslovně, jako návod na život. Takže jsme potom přitáhli domů na nějaký nedělní oběd člověka, co třeba o sobě tvrdil, že DJ, vizionář, investor, nevím, jaký jsou varianty takhle uslečen, ale do reality to bylo přeložený tak, že ten člověk nonstop bez práce, bydlí u mámy a živí se energetickýma nápojema. Naši rodiče z toho občas mohli chytat trošku paniku, zatímco my jsme hystericky ječeli, že to rodiče přece nechápou, že tomu nerozumí. No a jak to dopadlo? Většinou měli rodiče pravdu a pak přišla ta obligátní věta. Ej, já jsem ti to říkala. Jak to máme všichni rádi, že jo? Tak mi napište, jestli se vám někdy stalo, že jste randili s někým, z koho vaše rodina nebo přátelé chytali infarkt, toho nezvládali. A hlavně, jak to potom dopadlo? Měli rodiče pravdu, přišla ta věta, já jsem vám to říkala, nebo já jsem ti to říkala, a nebo ne. Napište mi, jak to dopadlo, 724-634-634, no a než mi napíšete ty vaše love story. Taylor Swift, ano, jdem si připomenout tuhle písničku, věřím, že to znáte na spaměť, tak pojďte zpívat se mnou, teda já si mikrofon vypnu, přenecháme to Taylor, ale zpívat jdem.

0: Capaldi, jeho Survive. To byl soundtrack pro všechny, co jste dneska přežili úterý. Jo, další den v týdnu za náma, to je důvod oslavovat. Ale teď se pojďme podívat, co jste mi odpovídali na otázku, jestli jste si někdy přivedli domů někoho, koho vám okolí a rodina úplně neschvalovalo. A pobavil mě Michal, který napsal: mně se ještě nestalo, že by mi někdo moje partnerky schválil. Vždycky se mi divili, proč s nimi jsem. A vždycky, pak tady píše, vždycky byly moc hezký, chytrý, hloupý, prostě vždycky na nich bylo něco až moc a ty, kterými byly doporučovaný, ty se zase vůbec nelíbily mě. Mně to trošku připomíná takovou tu situaci, kdy vždycky chceme toho, kdo nechce nás. Ty lidi, kteří chtějí nás, tak ty nás nezajímají a ten jeden člověk, který ho chce my, tak ten zas, toho zas nezajímáme my. Jo, to prostě zákon schválnosti. Já děkuji, že jste to se mnou sdíleli, přeju vám úspěšnější milostní příběhy, než byly tyhle. No a za chvilku se vrhnem na další letní hit. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ať si zas trošku zvedneme tep a zlepšíme náladu. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: jako tady byli The Chemical Brothers, aby rozjeli vaše odpoledne, tak jsem tady byla i já, ale můj čas je u konce. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Je to tak, čas běžel rychle, 4 hoďky za náma, byla to nabušená jízda, ve který jsme se toho spoustu dozvěděli. Taky jsem vám chtěla říct, že jsem se teď úplně last minute dočetla, že dneska v Americe slavějí Mezinárodní den dvojitýho cheeseburgeru, takže kdybyste měli chuť k večeři a nechtělo se vám 20 tisíckrát plácat kuře, abyste ho uvařili silou vaší ruky, tak tohle bude možná jednodušší varianta. Takže mějte se hezky, tohle si dejte k večeři. Nebo k nějaký půlnoční sváče, teď je to jedno. Já to tady předávám Žampikovi. Ano, dneska už jsem se nespletla, dneska je to opravdu Žampik, takže si užijte odpolko. Stop pro vás má nějaký skvělý témata, já jsem sama zvědavá, ale já už mizím. Takže my se slyšíme zase zítra, pozítří a tak dále, no prostě znáte to. Od pondělka do pátku 1 až 5. Mějte se hezky, posílám pat za pusu, bye babes a taky posílám poslední song. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
3: Vždycky hot.
4: The biggest challenge for us was to combine

0: And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku Jindra Žampa.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
0: Fajn rádio. Fajn rádio. Hey, it's time tonight. This is Pink.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
9: Jsme online.
10: Online.
9: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi, a o to se postará Matěj. No je to tvoje, kámo.
12: Šéfové největších AI firem začínají brzdit závod, který sami rozjeli. Dario Amodei z Anthropiku varuje hlavně před tím, že umělá inteligence už pomáhá vytvářet další a schopnější AI, takže se vývoj může začít zrychlovat sám. Ke zpomalení vývoje se teď přidali i Sam Altman

Fitnessovej závod Hyrox mění pravidla po dost bizarní události v Pekingu. Australská atletka tam zvládla vyhrát ženský závod v kategorii pro, přestože se během něj prostě neudržela stolici, i tak ale doběhla do cíle.

0: Fajn, pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na silnici 5. května, tam je v sobě motorka a osobák. Nehoda taky v ulici Beranových v Praze, tamto osobák napálil do cyklisty. Na místě jedou složky IZS a nehoda taky na silnici 413 u obce Moravský Krumlov. Takže znojemčáci, dávejte tam bacha.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Fine Drive.
3: Fine.
2: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: 17 hodin, 5 minut k tomu startuje úterní Fine Drive. 3 nabitý hodinky jsou před náma. No a za chvíli se dáme tipy na kocovinku. I když je úterý, tak tipu na kocovinku podle mě není nikdy dost. Do té doby Zara Larsson a Eva Farná Perpetuum mobile právě teď na Fajnu.

frajerka původem ze Švédska, Zara Larsson, nám dohrála v 17 hodin 11 minut na Fajnu. A lidi, pokud si myslíte, že dnešní rady na kocovinu jsou divný, tak jste ještě neviděli, co do sebe lidi spali před stovkama let. Kocovina samozřejmě není žádný výmysl moderní doby. Už staří Řekové a Římané řešili, jak přežít ráno, když to rozjeli do plnejch, a jejich metody byly teda slušnej hardcore. Doporučovalo se třeba zelí, mandle, hřebíček a nebo dokonce kozí plíce. Velká chuťovka. Ve středověku se zase doporučovalo třeba vyvolat zvracení a nebo si dát procházku. To se myslím, že pořád dodržuje, takže když si dneska ráno dáte vejvar a

pořádný ibáč, minimálně dva, tak můžete rádi, že nežijete před tisícem let. Hele, napište mi, co je váš zaručený lék na kocovinu. Jestli je to právě vývar a dva ibalginy, nebo máte nějaký tajemství. Napište mi to na 724 634 634.

0: Everything's alright. Všechno je v pohodě na fajnu. 17 hodin 19 minut a my jsme před chvílí řešili, jak kocovinu řešili třeba ve starověkém Římě. Ptal jsem se na to, jaký je váš zaručený lék na kocovinu. Tady jsou odpovědi. Tomáš napsal, že vždycky potřebuje studenou kolu a něco mastného. Bez toho je úplně nepoužitelný. Absolutně chápu. Mastnota je dobrá i před tou party. Pořádně to namastit a druhý den promastit. Klárka napsala, že vývar, jakmile se ráno probudí, tak první věc, co je, co chce, tak je pořádný vývar. Já absolutně miluju fočko, takže chápu. Když to člověk úplně nepřežene, tak to i pomůže. A David napsal, že potřebuje spánek, celý den prospat. Já, když celý den spím, tak se z toho absolutně nemůžu dostat. Hele, tohle to byly vaše odpovědi. Za chvíli Naughty Boy a Sam Smith, La La La, na fajnu. Fine Drive.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Are you ready for this?

Shakira rozpohybovala vaše boky. Stále ladíte fajn. Tohleto je Fine Drive a my popojedeme dál. Před náma jsou Imagine Dragons, který si myslím, že nemusíme dlouho stále představovat, protože hity jako třeba tenhle. Zná prostě každej. Pojďme si třeba připomenout i tenhle ten track. Tady je s nima na featu Lil Wayne a Wiz Khalifa. Každopádně víte, co je na Imagine Dragons největší záhada? To, že Imagine Dragons vlastně vůbec není jejich původní název. Ten název je totiž anagram. Prostě vezmete písmena z nějakého jiného názvu a přeházíte je. A oni dodnes neřekli, co ten původní název byl. Dan Reynolds dokonce říkal, že to neví dokonce ani jeho máma. Fanoušci se to snaží roky rozluštit, ale kapela to nikdy nepotvrdila. Takže možná známe jednu z největších kapel na světě, ale vlastně vůbec nevíme, proč se jmenuje právě Imagine Dragons. Hele, pojďme si dát jejich track Bad Liar právě teď na Fajnu.

0: Giant Rocks Wanted Back. Pohodinovej úterní večer na Fajnu a lidi, za mě důležitá otázka. Je ženská bez chlapa a bez dětí vlastně šťastnější? Tohle to musím říct, že je hodně kontroverzní téma a některé výzkumy naznačují, že ženy, které nejsou vdaný a nemají děti, můžou být spokojenější než ženy, které jsou v manželství a nebo mají děti. Jedna z vysvětlení je třeba to, že chlapy podle některých výzkumů získávají ve vztahu a manželství větší výhodičky než právě ženský. Nejsou to ale žádný jasný pravidla. Jiný výzkum z roku 2025 naopak zjistil, že vdaný mámy byly skoro dvakrát častěji velmi šťastný než single ženy bez dětí, takže žádný ženy jsou šťastnější single rozhodně neplatí pro všechny. Já teda musím říct, že jsem rád, že se postarám sám o sebe, na to si představit se starat ještě o malýho žampika. Každopádně, myslíte si, že je život bez dětí šťastnější, nebo ne? Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive. Fajn.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: Firma na zážitky
13: CZ.
16: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine.

Posloucháte Fajn v 17 hodin 51 minut. Tohle to byl Kygo a One Republic a my jsme tady řešili, že podle jednoho výzkumu jsou ženy, které nemají děti, šťastnější než ty, co je mají. Ptal jsem se vás, jestli si myslíte, že život bez dětí je šťastnější. Petra napsala, bez dětí si to neumím představit. Chápu, absolutně chápu. Pak tady máme zprávu, život bez dětí za mě určitě šťastnější není. Někdy si od nich člověk rád odpočine, ale teď zrovna máme jedno dítko ve škole v přírodě a je tu bez něj divný ticho a prázdno. No, tak můj plán na dnešní večer je jasný. To bude mý přítelkyně radost. Fine night.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Glass Animals nám zakončujou první hodinku Fine Drive. Před náma jsou ještě dvě hodinky. No tak si to dejte se mnou, ne?
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
6: Hudba, kterou chceš slyšet.
0: Lidi, který chceš vidět.
6: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
0: Fajn Socials.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
7: No, pojďme se v rychlosti podívat na dopravu. Nehoda v ulici Bubenská v Praze. Tam jsou 2 osobáky v sobě. Projíždějte se zvýšenou opatrností a nehoda taky v ulici Červené vršky v Benešově. I tam to do sebe narvali 2 osobáky, tak na sebe dávejte bacha lidi.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
6: Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
7: OK, 18. hodina odbyla, startuje 2. hodinka Fine Driveu. No a za chvilku se podíváme na drbíky z hudebního světa. Do té doby Taylor Swift a Ray, Where is my husband? Třeba ho najde na Fajnu.

0: koncertech přes Ameriku, Kanadu a Británii nebyl největší problém jakýkoliv koncert, ale výtah.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: One Direction není nikdy špatná volba. Drag Me Down, track, který nám dohrál v 18 hodin 17 minut na Fajnu. A lidi, kdybych k vám teď přišel domů a podíval se jenom na vaši lednici, údajně to na vás prozrazuje víc, než si vy myslíte. Protože prý i úplný kraviny, který máme doma vystavený, o nás docela dost vypovídají. Magnety z dovolených, fotky, nějaký suvenýry, věci na poličkách. Prostě to, čím se doma obklopujeme, často ukazuje, na čem nám záleží, nebo co jsme za člověka. Takže, když má někdo lednici úplně čistou, všechno doma dokonale srovnaný, asi bude trochu jiný typ, než člověk, který má na lednici 40 magnetků, fotku pejska a všelijaký různý kraviny. Kdybyste viděli moje poslední magnetky z Amsterdamu, tak nevím, co byste si o mě mysleli. Každopádně, co máte na lednici vy? A máte tam něco, co už tam visí tak dlouho, že vlastně ani nevíte proč? Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
9: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
8: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
9: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
8: A dětem přidáme helmu zdarma.
9: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
8: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
10: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
12: Right there.
10: Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

track, jak já říkám, na pohodindu With the MC at the party. Posloucháte Fajn v úterý 15. září a my jsme se bavili o tom, že to, co máte na lednici, tak dost vypovídá o vašem charakteru. Ptal jsem se, co se objevuje na vaší lednici. Mirka mi napsala, mám tam fotky vnouček a magnetky. To je krásný. Pak tady mám zprávu od Teresky, ta napsala, já tam mám asi 15 magnetů z dovolených, některý už ani nevím, odkud jsou. To už je slušná sbírka. A pak napsala Klárka, já tam mám fotku s bývalým a už asi 2 roky si říkám, že jí sundám. 2 roky je slušná doba, ty ono.

0: Michael Jackson, Beat It. 18 hodin, 40 minut, to je aktuální čas a posloucháte Fajn. Lidi, představte si, že byste mohli celou zimu bydlet v Laponsku, koukat na polární záři a ještě za to nemuseli zaplatit ubytko a jídlo. Šli byste do toho? Jedno místo aktuálně ve švédském Laponsku teď hledá dobrovolníky na zimní sezónu. Bydlíte tam, máte jídlo a místo budíku na vás ráno může čekat třeba takový sobík. Na oplátku samozřejmě, ale musíte trochu makat, pomoct tam s hostama kolem rezortu a občas se postarat i o ty soby. Ale představte si, že po práci vyjdete ven a nad hlavou máte polární záři. To už jsou za mě úplně jiný pracovní benefity. Hele, šli byste do toho 3 měsíce v Laponsku, zima sice jako prase, ale polární záře, soby a ubytko s jídlem zadáčo. Dali byste to a nebo byste se tam po týdnu chtěli zabít? Napište mi na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.

0: Za Majkem se hlásí Jindra, 18 hodin 49 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a my jsme tady před chvílí řešili zadáčo dovolenou v Laponsku. 3 měsíce, úplně za free, k tomu polární záře a sovy. Šli byste do toho nebo ne? Tady jsou vaše odpovědi. Lenka, tak ta mi napsala, já bych jela okamžitě, zimu v Česku absolutně nesnáším. Ale chápu, absolutně chápu, ale pak tady máme anonymní dotaz, ne dotaz, ale odpověď, a ten je k tomu Laponsku. Záleží, jak smrdí ty soby. Tak já jsem si tohleto vyhledal přes umělou inteligenci a ta mi napsala, že normálně soby zase tak nesmrdí, ale samec v říji, to je prej úplně jiná liga.
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity. Yeah!

0: Madonna nám zakončuje druhou hodinku Fine Drive. Před náma je poslední společná hodinka. A to odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak diktujte tracky, protože já je budu hrát.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Fajn. Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Fine Drive.
1: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
4: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: 19.00, to je aktuální čas, startuje třetí hodinka Fine Driveu a klasicky si dáme 10-minutovku podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na čísle 724 634 634. Můžete mi psát na iMessage, do zpráv, na WhatsApp, na Instač Fajnu, každý jak chce. Klidně tam připište věnování a důležitá je rychlost. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
0: Čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak. OK, 724-634-634, to je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. Máme tady hned první zprávu a to je od Leničky pro její nejlepší kámošku Sávu. A má to být Zara Larsson a Lush Life. OK, může být. Jako druhý track tady máme Viktora Šína. Dobře, dáme to tam. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A máme tady Davida Kushnera, tak jo, dáme, dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724-634-634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Máme tady tři tracky, každý je úplně jiný a jeden z vás bude moct rozhodnout. Tak volejte právě teď. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Lost Frequencies in My Bones, 19 hodin 11 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Ahmi. Čau Ahmi.
1: Čau, čau.
0: Hele, řekni mi, odkud to jméno pochází?
1: Hele, pochází z Egypta, se dá říct, z arabského světa, no.
0: OK, hustý, tam jsem byl před 2 týdnama a odvezl jsem si faraonovou pomstu.
1: No, to znám.
0: Nic příjemného. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jsem.
0: Tak tohle jednička. Teď absolutně trendující track Adela, 18th LA. Varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Cat's Eye a Animal, varianta číslo 2. A je tady ještě třetí varianta a to je z české hudební scény. Slavíček, jestli existuje Bůh. A my, je to ve tvých rukou.
1: Hele, jasná jednička, upřímně jsem doufal, že to tam bude, tak tam dáme tu první variantu, Ain't in LA.
0: OK, a je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: Hele, vám do rádia a tak nějak všem, co poslouchaj a třeba trávě svůj drahocený čas v kolonách, protože mi přijde, že to je dneska šílený.
0: A kde to je třeba největší peklo teď aktuálně?
1: Hele, za mě centrum Praha 1 teďko, no, kolem Národní. Tak jako šílenost.
0: Takže tam se tomu vyhnout. Hele, já ti moc děkuju. Přeju ti, ať se to nějak rozjede a krásný večer.
1: Hele, taky, čau.
0: Měj se hezky, ahoj. 10 minutes for you.

0: úterní večer na fajnu. To byla Lady Gaga a její Dead Dance. Hele lidi, možná jsme právě přišli na to, proč si s některýma lidma sednete hned na první dobrou. Výzkum naznačuje, že lidi s podobnou mírou autistických rysů si k sobě můžou vytvářet větší sympatie. Hlavně, když máte podobný názory a způsob přemýšlení. Prostě, když tam je takový ten pocit, kdy si říkáte ty kráso, tenhle člověk mě fakt chápe. Podobnost v těchhle rysech se navíc spojovala i s kvalitnějšíma přátelstvíma. Hele lidi, napište mi, kdo je ve vašem okolí ten největší autista, ale naprosto ho milujete. 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
4: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
3: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
4: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
3: A dětem přidáme helmu zdarma.
4: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
3: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport. Are you ready
5: for this? Jsme fajn.
6: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
7: Please welcome.
8: One Republic.
9: Hi, this is One Republic.
10: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
11: Hi, I'm Gracie DeBrons.
12: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
13: Blackpink. Welcome to the show.
14: Jo, dáváme ti na ně lístky.
15: Fajn.
16: Vždycky, ho?
14: Vždycky líp.

Girls, Dance No More. Tady si klidně trsnout můžete, protože tohleto je fajn. Dneska máme úterý 15. září a řešili jsme, že lidi, kteří mají podobný autistický rysy, tak tam sednou prostě na první dobrou. Ptal jsem se vás na to, kdo je kolem vás ten největší autista, ale vy ho prostě absolutně milujete. Michal napsal, můj brácha, dokáže mi 20 minut vysvětlovat něco, na co jsem se vůbec neptal, ale stejně ho miluju. Absolutně chápu, já svýho bráku taky miluju. Adélka mi napsala, můj přítel, když něco plánujeme, musí být všechno přesně podle něj, ale kdyby nebyl takový magor, asi by mi chyběl. To je krásná láska. Myslím si, že každý si na světě musí najít přítelkyni jako je Adélka. Fajn Drive. Fajn Drive. Fajn.

0: Posloucháte úterní Fine Drive, tohle to byla Loj a naše dnešní společná tříhodinovka se chýlí ke svýmu konci. No ale ještě, než to tady zabalím, tak si dáme třeba tenhle ten track. Alex Warren a Ordinary. Našel jsem si docela bizáro o Alexovi a to, že jeho první vlastní song napsal už ve 13 letech a když ho pak v 18 letech poprvé zaspíval veřejně, tak ho kvůli trémě vyhodili z talentové soutěže. Dneska ten stejný song má desítky milionů streamů, takže týpkovi vlastně stačilo pár let a z vyhozenýho kluka z talentovky je světová hvězda. Ordinary si dáme za chvíli na Fajnu. Fine Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdán.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Back to the hits.

Je to tady. Úterní Fine Drive končí. 3 hodinky utekly jako voda, máme 10 minut do 20. hodiny a já to tady balím. Díky, že jste u toho byli se mnou, jste naprosto boží. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. A dneska mě tady za majkem vystřídá Clara Vale. Talentovaná mladá zpěvačka, která si rozhodně zaslouží prostor tady v éteru Fajnu. Dejte si s ní necelou hodinku tady na Fajnu, uslyšíte jak její tvorbu, tak písničky, které ji inspirujou. A my se těšíme zase zítra od 17 do 20. Za mě už jenom ty dvě slova. Pop!

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

moc vás zdravím, mé jméno je Klára Vejl a dnes tu budu hostovat v rámci show Next Generation Fine Radio. Jsem 17-letá zpěvačka a písničkářka z Prahy a v následující půl hodině vám budu pouštět nějaké své tracky nebo písně od lidí, kteří mě inspirují. Zůstaneme v popu, ale trošku se rozutečeme, bude to takové komplexnější. Jednou to bude folk, pak indie, rock, funky a i trochu jazz. Trošku halabala, ale zkrátka se vydáme směrem, který mě baví a láká a kam bych chtěla svoji tvorbu vést. Zároveň ještě než začneme, bych vám chtěla představit Kubu Lenocha. Je to primárně můj přítel, ale nějak tak se stalo, že je najednou i mým producentem, fotografem, kameramanem, občas kytaristou, baskytaristou, co je zrovna potřeba. A jako první píseň vám pustím Taste of My Tears. Ještě to není úplně finální podoba, ale i tak bych se o ní s vámi chtěla podělit. Next Generation.

Next Generation. Ahoj, já jsem Clara Vale a toto je show Next Generation. Toto byla moje písnička Taste of My Tears a už brzy se na ní můžete těšit na streamovacích platformách. Potřebujeme tam už dělat i ten pár drobností. Chci vyzdvihnout, že na této písně se podílelo víc lidí než naše tradiční dvojka, mě a mého producenta Kuby. Náš šikovný kamarád Max Kejmar nám vymyslel a nahrál part pro bicí a zároveň si ještě necháváme pomoct s kytarovým solem, které je tam momentálně tak jako provizorně, než nám přijde oficiální nahrávka od kytaristy. Taste of My Tears, v překladu Chuť mých slz, je píseň o odchodu a nechci přímo určovat, čí odchod to byl, protože bych si přála, aby si tam každý posluchač mohl dosadit někoho svého. Pro mě to byl částečně i odchod mého starého já a zároveň několik lidí, se kterými už jsme si zkrátka neměli co dobrýho předat. Nyní už vám ale chci představit několik hudebních interpretů, které vnímám jako obrovskou inspiraci a tak trochu jako své hudební mentory. Prvním z nich bude americký folkový zpěvák Noah Kahan. Jeho tvorba mě zvládne rozložit ve vteřinách. Konkrétně vám chci představit píseň The View Between Villages. A autorkou následující písně bude jistě nejen můj nový objev na sociálních sítích Alyssa Grace se svou virální písní Bloodstream. Její nové album je pro mě takovým zhmotněním hodně těžkých pocitů, které se mnou silně rezonují a proto jsem se do její hudby tak rychle zamilovala. Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ahoj, ja som Clara Vale a tohle to je Next Generation. Tak to domáte, jestli už nepláčete, tak je něco hodně špatně. Se mnou hudba nejvíc hýbe v těch obyčejných chvílích, jako třeba cestou autobusem nebo když se po celý dní konečně dostanu domů. A přesně v těch chvílích se často vracím k YouTube. Mojí asi největší hudební srdcovce. Miluju jejich texty, nejsou prvoplánové, nechávají vám prostor si jejich význam najít sami. Zrovna čtu už po čtvrté Bonovu autobiografii Surrender a pořád mě baví stejně. Dneska vám ale pustím Ordinary Love. No a když už budeme v hudební minulosti, zůstaneme tam i na píseň následující. To je přesně ten funko jazz, o kterém byla řeč. Zažitá, ale nestárnoucí klasika Gimme the Night od George Bensona. Hey!
2: Next Generation. Yeah. Something brand new. New music.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Ahoj, já jsem Clara Bale a tohle je Next Generation. Pojďme opět udělat žánrový skok a podívat se znovu na něco z mé vlastní tvorby. Představím vám píseň I'm Fine, I Made That Up. Je to trochu přímočařejší track, který vznikl hodně spontánně, ale právě proto ho mám ráda. Popisuje konkrétní situace člověka v životě, když neví, jakým směrem se vydat, jakou budoucnost si pro sebe vlastně přeje, nebo neví, co by měl cítit. Dále si pustíme píseň Kazet, kterou letos vydala stoupající hvězda sociálních sítí Daniel Lex. Narazila jsem na něj jednoduše na TikToku a jeho tvorba je tak chytlavá, že jsem neodolala a začala jeho hudební počiny prozkoumávat o něco hlouběji. No a poslední neautorská píseň, která mi tu dnes zazní, bude track od mého kamaráda Kobeho. Pro mě osobně objev na naší domácí scéně. S Kobem se neznáme vůbec dlouho, ale díky jeho hudebnímu deníčku, jak sám říká, mám pocit, že jsme už dlouholetí přátelé. Baví mě sledovat jeho cestu a moc se těším, až ho objeví víc lidí. Takže honey, I'm coming home, Kobe.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Ahoj, já jsem Clara Vale a tohle to je Next Generation. Moje cesta jako Clara Vale je na úplném začátku, ale už mám venku svůj debut, Getting By. Je o situaci, kterou jsem prožila ve 13 a se kterou se vlastně vyrovnávám dodnes. Dlouho jsem na sebe brala veškerou vinu, ale až s odstupem času dokážu tu situaci vidět trochu objektivnějc a připomenout si, že mi tehdy přece jenom bylo 13 a nemohla jsem všechno zvládnout dokonale. Je to pro mě hodně osobní track a zároveň taková forma uzavření jedné staré kapitoly. No a jelikož jsme v Česku a máme krásný jazyk, chci se s vámi podělit o jeden počin v něm. Jde o starší song a když tohle řekne člověk v 17 letech, tak to znamená, že by píseň letos slavila cca 3 roky. Jen jako abyste měli představu. Ale je to krásný, osobní a pro mě docela osvobující kousek, ve kterým se cítím dost zranitelně. Zranitelnost a upřímnost jsou hlavní charakteristický znaky v mý tvorbě. Věci, které bych v konverzaci nikdy neřekla, ze mě v písních vylétnou a ani o tom nevím. Píseň se jmenuje Usínám a musím podotknout, že nejde o finální verzi. Toto je momentální stav po včerejší druhé session, takže ještě budeme hodně věcí měnit, ale mrzelo by mě tenhle kus nezdílet. Myslím si, že pokud nezvládne demo předat message, tak píseň nemá cenu dokončovat. Takže zde je demo písně Usínám. Turn it up. Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Ahoj, já jsem Clara Vale a tohle je Next Generation. Tohle byla má autorská píseň Usínám, která bude uzavírat album, které chystáme. Celá deska bude takový experiment a jak ráda říkám, všeho chuť. Jsem momentálně ve fázi, kdy mě baví zkoušet všechno možný, jak žánrově, tak textově nebo i pěvecky, takže se nachystejme na netradičně nemonotónní poslech. Vydání směřuju na své 18. narozeniny, který mám v prosinci, takže mě určitě sledujte na sociálních sítích, až jste v obraze. Na sítích i na streamovacích platformách mě najdete jako Clara Vale, psáno Clara Vale, a budu moc vděčná za podporu. Je mi 17 a vlastně úplně začínám. Jestli chcete být u toho, budu moc ráda. Toto ode mě dnes bylo vše pro Fajn Radio, show Next Generation, moc děkuji za pozvání a těším se třeba někdy příště. Naslyšenou. We are number one. Next Generation. Number one.

0: hudební hlavě.
1: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn.
3: All the hits right here.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Fajn. Vždycky hot.

chce poznať všechnu bolest pod tvou kúží bezbranou. Pak lehnu si vedle tebe na...

0: Fajn rádio.
1: Hrajeme to nejnovější.
0: Právě teď.

0: Fajn rádio.
1: It's Cigala.
2: Hi, I'm MDK.
3: Hrajeme to nejnovější.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: To nejlepší z rádia.
3: A to, co už do rádia radši než.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Temný, hlavně být stejný, není to jenom tak. Stát červený jak rak, já kapsa plná jak sak. Byl jsem na místech, kterým asi stejně vždy.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.